0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarloce a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval jsem jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane. Nejka.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.
2: Tak pojď, no pojď a nenech mě tu stát. No pojď, tak pojď, právě hudba začala hrát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji Ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátněl a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokoju musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Salava je tady s námi.
3: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
2: Je
3: hezký den.
2: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny,
0: ano.
1: Kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni
3: ano.
2: Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka.
2: Ano.
3: Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných ano, prací a to.
2: Ano.
3: Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí.
2: No tak,
3: tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: je. Nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, jo. To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no, můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na té letní. to asi už bych se nezorientoval. To už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: lety?
0: To je
1: právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Dobře.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
3: a já
4: den.
3: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády. Sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Tak Miloslav Šimek, po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
4: No,
2: jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat. Zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 809 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
7: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
7: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
7: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat
7: Děkuju.
2: Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám do
7: knihy? Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
7: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naši čtvrtou.
7: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte se.
7: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: Ano, i to se stává. Co si vybereme teď, protože já, je to na vás. Vybereme
2: já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přiřítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrát,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, máš show sako, musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Jo, tak.
4: Jo.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval. No,
3: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, vida. Máme
4: šoupnutí světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Show saka.
3: Show saka, show saka máme, show saka.
4: To no? Není japonský, to je japonský, je to Sakana Show. Jo. Sakana Show. Tam... To je nutný, musíš mapé, ono tam...
3: Přinesli, to... Sakana Show přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, kde, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem a
2: proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboj.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, a my děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco. Pá, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžu, aby si mi rozvrátil.

0: úplně prostě, to nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, že je tady, je a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a má říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, hej, tak nebreč, neblbni, to je, nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
2: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
2: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
2: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nestlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam to, ty trpaslíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpaslíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtina?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dabingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Společnost OKD má nového generálního ředitele. Cenový strop na naftu a benzín dnes klesl o desítky haléřů. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje modernizace polikliniky. Práce jdou podle plánu. Bude většinou polojasno, teploty do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a dobré ráno přeje Tereza Hájková. Z čela společnosti OKD byl překvapivě odvolaný generální ředitel Roman Sikora. Podle ministerstva financí o tom rozhodl jediný akcionář, státem vlastněná společnost Prisco. A to v souvislosti s novou etapou rozvoje firmy, která ukončila dobývání černého uhlí na konci ledna. Od včerejška je novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Martin Janaj.
2: Překvapení je to i pro odboráře v OKD, potvrdil to jejich předák Jiří Valošek. Ministerstvo financí tento krok zdůvodnilo bez dalších podrobností tím, že nové vedení OKD zajistí potřebné transformační kroky a fungování v nových podmínkách. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesly. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů méně než včera a u víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesl o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje podle plánu. Dělníci tam aktuálně pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace na chodbách, v čekárnách a stupní hale. Práce probíhají za plného provozu, většinou odpoledne po 14. hodině. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky anebo dočasnými omezeními, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
3: Součástí modernizace jsou nové podhledy, úsporné LED osvětlení a především nová vzduchotechnika. Ta výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty i zdravotnický personál, a to zejména během letních veder a zimních měsíců. První výsledky už jsou vidět v budově A. Kompletně hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.
1: Na horské louky mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách se vrátila stovka ovcí. Po celé léto budou spásat porosty nad hranicí lesa. Přispějí tak k zachování druhové rozmanitosti tamních trávníků. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
4: Ovce jsou při péči o horské louky nenahraditelnými pomocníky. Spásají odolné trávy i borůvčí a vytvářejí prostor pro vzácné druhy rostlin, které by v hustém porostu neměly šanci. Pomáhají tak květnatým horským trávníkům i horským motýlům. Tento projekt je podpořen z operačního programu Životní prostředí až do roku 2029.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, teď ráno se můžou objevit i mlhy. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a zejména na horách se můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po páté, je úterý, druhý červnový den roku 2026 a začíná ranní program Českého rozhlasu Ostrava. O ten se od této chvíle až do 9. hodiny budou starat Tereza Hájková a Petr Souku. Přejeme vám příjemné chvíle s námi.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: prostor.
1: Zpíval nám Pavel Bobek, 5 hodin 9 minut. Tisíce litrů chemikálií vylitých v polích, lesích anebo na okrajích polí v Ostravě. To je bilance drogového gengu, který v nelegálních továrnách vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní síť. Byli jsme u toho, když jim soud vyměřil tresty. Více uslyšíte krátce před 17:30. Teď asi pojďme připomenout historii spojenou s dnešním datem 2. června.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541. To je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Věta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelený, hele, zůstali jsme viset na biomase.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Den bude příjemný, nejprve ale aktuální pohled do regionu. Všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno nebo polojasno. Co se teplot týče, tak ve Frýdku Místku teď naměříte 11 stupňů Celsia. V Krnově je teď na teploměru údaj 10 stupňů. Prognoza na úterý hovoří o tom, že by většinou mělo být jasno nebo polojasno. Po ránu se místy mohou tvořit mlhy. Během dne se ojediněle utvoří i zvětšená oblačnost a na horách může přijít i přeháňka. Teploty příjemné až 24 stupňů v nížinách, na horách mezi 15 a 19 stupni.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nelegální výrobny syntetických drog představují velké riziko pro životní prostředí. Při výrobě vzniká velké množství odpadních chemikálií, které pachatelé nelikvidují ekologicky. Dokazuje to případ, který teď uzavřel Ostravský krajský soud. Zásah proti gengu napojenému na mezinárodní síť musel přijít rychle kvůli hrozbě ekologických škod.
1: Případ je výjimečný především svým mezinárodním rozsahem a rychlostí, s jakou museli kriminalisté zasáhnout. Gang obžalovaných měl v Ostravě několik tajných továren. Obžalovaní se zcela neekologicky zbavovali stovek litrů chemikálií,
2: které stáčili postupně do kanistrů o objemu 20 litrů a následně vylévali na travní plochy okraje polí, do lesů a vyhazovali do kontejnerů na komunální odpad. A tak to činili v úmyslu zastřít vlastní výrobu drog,
1: řekl při zdůvodňování rozsudku soudce Lukáš Dalong. Právě kvůli vysokému riziku ekologických škod museli detektivové proti této skupině rychle zasáhnout.
3: S ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou,
1: potvrdil státní zástupce Michal Togner.
3: Ten klefedron a klofedron se dají, co se nebezpečnosti týče, srovnat s kokainem nebo pervitinem. Všechny ty drogy byly určeny, nebo z velké části byly určeny na vývoz, z části se zobchodovaly na darknetu, to znamená celosvětově. Takhle se podíleli na výrobě tisíců kilogramů drogy.
1: Soudce obžalovaným vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Obžalovaného, který s policií spolupracoval, Štefana Šimkoviče, poslal na 3,5 roku do vězení. Jeho obhájce Tomáš Veselský s verdiktem nesouhlasí.
4: My jsme od samého počátku spolupracovali, byl označen jako spolupracující obviněný, což se samozřejmě promítlo i do výroku o trestu. Nicméně budeme se snažit, aby tento trest byl revidován odvolacím soudem.
1: Odvolání se kromě většiny obžalovaných podal i státní zástupce a tak se případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda připraví nový adiktologický zákon, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Má ho společně předložit Ministerstvo zdravotnictví a financí. Jednou ze změn by mělo být zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu v licencovaných obchodech z 18 na 21 let. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je o zhruba 64 miliard korun více než v dubnu. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Komplikace teď čekají lidi na Brotánkově ulici v Bruntálu. Dělníci tam začali s opravou vodovodního řádu. Cesta je uzavřená od křižovatky s ulicí Motlochovou téměř k ulici Lidické. Práce mají trvat do konce června. Příjezd k jednotlivým domům je omezený. Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích anebo žáky v Boršicích na Uhersko-Hradišťsku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se taky na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se pak setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. V ostravském obvodu Polanka nad Odrou otevřeli nové dětské hřiště a park. Úpravy veřejného prostranství stály více než 10 milionů korun, uvedla to mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teď ráno se můžou objevit i mlhy. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a zejména na horách i přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak bude vypadat náš dopolední program, konkrétně mezi 11. a 12. řeknu už za pár minut. Teď bude zpívat Leona Machálková.

0: Zpíval nám Michal David, máme 5 hodin a 40 minut. Jsou oddaní, veselí a motivují své majitele k pohybu. Někdy ale i psy potřebují pomoci se svými problémy. Kdy zajít se psem na rehabilitaci a jaké jsou signály, že něco není v pořádku? Na to vám odpovíme právě dnes v naší dopolední poradně, do které jsme pozvali Kateřinu Řehořovou. Ta se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Zeptat se jí budete moci také vy prostřednictvím telefonu. Náš pořad začíná 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční čas pro telefonáta s ostravským meteorologem na lince Marie Glofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět právě o té aktuální situaci.
2: Tak aktuálně je prakticky všude jasno, nebo skoro jasno, lokálně v údolích, hlavně kolem vodních toků, hlavně kolem Odry se vyskytují mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 5 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme aktuální stav, teď předpověď na celý den.
2: Dnes očekáváme poslední den slunečno, v průběhu dne hlavně na horách. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout slaboučké přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý, v průběhu dne spíše východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.

0: Kolik dnešek, jaké počasí pak následně máme čekat v noci a co zítra?
1: I noc bude většinou jasná nebo skoro jasná, k ránu bude oblačnosti přibývat, nelze vyloučit nad ránem lokálně déšť nebo přehánku. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a při dlouhotrvající prakticky celonoční malé oblačnosti mohou klesnout až na 9 stupňů například na Bruntálsku, Rýmařovsku. Vítr bude foukat jenom slabý jižní do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí pro nás měla Marie Gofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hurikána Dalibor Janda, 5 hodin 53 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Věnovat se teď budeme v krátkosti našemu dnešnímu odpolednímu vysílání po 13. hodině. To je čas pro pořad Alex a host. Kdo se právě dnes posadí k mikrofonu?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru, kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes. Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vaše.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V ostravské Nové Huti se bourá část areálu. Koalice se dohodla na postupu proti blokování sněmovny. Frýdek Místek začíná s revitalizací prvního vnitrobloku na sídliště Riviera. Bude převážně polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Začala demolice části ostravské Nové Huti. Firma likviduje nevyužité budovy na ploše zhruba 250 hektarů a v těchto místech v budoucnu plánuje průmyslovou zónu pro další výrobce. Bourat se bude v létě taky více než 80-metrový plynojem. Jak potvrdil generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal, současně se taky podařilo vyřešit počet zaměstnanců po vlnách odchodů a výpovědí v minulosti.
2: Teďka aktuálně vlastně jsme někde už pod 2000 a postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
0: Reportáž k tomuto tématu uslyšíte přibližně za 20 minut. Vládní koalice připravuje kroky proti obstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. O konkrétních opatřeních mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možností stávajícího jednacího řádu.
3: Tak samozřejmě tyhle ty zákouti jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni. Jo? Takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze. Takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákouti jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
0: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku v létě začne revitalizace vnitrobloků. Staré asfaltové plochy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova nahradí parkoviště pro 29 aut. Na to navážou úpravy zeleně. Práce podle magistrátu výjdou na více než 9,5 milionu korun. Postupně chce město revitalizovat na Riviéře další 3 vnitrobloky. Půjde hlavně o nové chodníky, zeleň, herní prvky pro děti a další mobiliář. Turisté se letos můžou opět zapojit do regionální hry Poznáváme Valašsko. Destinační společnost Valašsko ji letos pořádá už po 8. Hra dovede účastníky na méně navštěvovaná místa regionu. Hráči sbírají razítka do hrací karty, kterou si spolu s brožurkou mohou pořídit ve vybraných informačních centrech, říká mluvčí destinační společnosti Lenka Kováčová.
4: Hra letos nabízí 20 turistických cílů, například Vráblovy paseky, Pramen Rožnovské Bečvy nebo Vařákovy paseky. Každoročně se do ní zapojuje kolem 5000 účastníků. Novinkou letošního ročníku je odměna už za 5 nasbíraných razítek, která má přilákat více turistů k poznávání regionu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teď ráno se můžou vytvořit i mlhy. Během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost a zejména na horách i přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kravařích na Opavsku v ulici Komenského probíhají stavební práce. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Petr Soukup u mikrofonu 4 minuty po 6. Všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přeji pěkné 2. červnové ráno a my v tomto čase pravidelně gratulujeme těm, kteří daný den mají svůj svátek. Dnes je v kalendáři u nás, dá se říci, ojedinělé jméno Jarmil, což je křestní jméno, které má slovanský původ a dá se vyložit jako ten, který miluje jaro. Jarmilům přejeme hezký sváteční den a zahrajeme jim také písničku od Věry Špinárové.

0: Píl nám Stevie Wonder, 6 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jak už jsme řekli v našich zprávách, Ostrava přijde o jednu ze svých dominant, o více než 80 metrů vysoký plynojem. Začala totiž demolice nevyužité části areálu Nové huti a my vám o tom řekneme více v reportáži. Mnohem víc před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže propnuté před hrudníkem drží láhev. S nádechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu. Paže držíme stále propnuté. Opět s výdechem se vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Paže stále před trupem. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás příjemný slunečný den, pojďme se ale podívat, jak to vypadá právě v těchto chvílích v našem regionu. Všude je jasno nebo polojasno. Porovnáme teploty na horách a v nížinách, na Lysé hoře v Beskydech teď 8 stupňů Celsia, v Karviné teploměr ukazuje 12 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že druhý červnový den bude v našem regionu jasný nebo polojasný, po ránu se místy mohou utvořit i mlhy, během dne přechodně zvětšená oblačnost, zejména tedy v horských oblastech. Teploty od 20 do 24 stupňů, na horách naměříte okolo 17.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme dívčí kapelu Black Milk v dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava, je 6 hodin 22 minut. Začala demolice velké části areálu ostravské Nové Huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem.
1: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské Huti.
2: Objem je 100% kubíků plynu.
1: A výška?
2: A výška 85 metrů.
1: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
3: Tady tato budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
1: Dodává generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
3: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
1: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel Huti Ivo Chmelík.
4: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
1: Nová Huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná s majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
3: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
1: V Nové Huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy. U mikrofonu Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Věková hranice prvovoličů se zatím měnit nebude. Vláda nepodpořila návrh opozičního hnutí TOP 09, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Podrobněji ve zprávách v celou. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit mají mimo jiné červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Babiš už dříve řekl, že s prvním návrhem obrany není spokojený, protože podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků. Celkem 6 projektů se tento rok přihlásilo do participativního rozpočtu v Krnově, takzvané Krnovize. Na nápady od lidí vyčlenilo město poprvé odpovědně v roce 2024. Nejlepší projekt vyberou přímo lidé. Hlasovat můžou do 21. června na webu Krnovize. V nejvyšších částech Jeseníku se znovu pasou ovce. Stovka zvířat se bude do začátku září pohybovat v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny a pomůže tak k udržení druhové rozmanitosti tamních trávníků, uvedla to mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová. Návštěvníci zámku v Brabanticích na Novojičínsku letos uvidí rozšířenou expozici modelů aut. Jejich počet se zdvojnásobil zhruba na 2000. 70 modelů v měřítku 1:8 je navíc nově zapsáno v České knize rekordů jako největší expozice největších modelů v Česku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodu vodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Každý všední den po 9. hodině nabízíme náš toulavý magazín Křížem krajem. Kam nás zavede právě dnes 2. června? To vám řeknu po písni Heleny Vondráčkové a Karla Zicha. Pěkné ráno.

My se dnes mezi 9. a 10. hodinou dopolední podíváme do Třince, kde vznikla takzvaná komunitní zahrada. Místo v sousedství historických dřevinek teď slouží k pěstování bylinek a zeleniny, ale je to také místo setkávání, zázemí pro sousedské akce, workshopy a odpočinek uprostřed města. Zavede nás tam dnes Iva Havlíčková, poslouchejte nás 10 minut po 9. hodině. Teď zaspívá Roy Orbison a hned poté budeme mluvit o počasí. Mějte pěkné ráno.

0: počasí.
1: Tradiční čas pro telefonáty s ostravským meteorologem na lince je Marie Glofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět právě o té aktuální situaci.
2: Tak aktuálně je prakticky všude jasno, nebo skoro jasno, lokálně v údolích, hlavně kolem vodních toků, hlavně kolem Odry se vyskytují mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 5 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme aktuální stav a teď předpověď na celý den.
2: Dnes očekáváme po celý den slunečno, v průběhu dne hlavně na horách. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout slaboučké přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý, v průběhu dne spíše východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí pak následně máme čekat v noci a co zítra?
2: I noc bude většinou jasná nebo skoro jasná, k ránu bude oblačnosti přibývat, nelze vyloučit nad ránem lokálně déšť nebo přehánku. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a při dlouhotrvající prakticky celonoční malé oblačnosti mohou klesnout až na 9 stupňů například na Bruntálsku, Rýmařovsku. Vítr bude foukat jenom slabý jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Hostem příští rozhlasové lékárny bude doktor Martin Němec, primář gynekologického oddělení nemocnice Frýdek Místek. Spolu s ním se zaměříme na urogynekologii, která se zabývá mimo jiné diagnostikou a léčbou inkontinence. K poslechu lékárny zve Naděja Čvančarová.

Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 52 minut, pojďme mrknout na zajímavé pozvánky s datem 2. června. Návrat vlků do jesenické přírody, to je téma dnešní přednášky, která začne v 5 odpoledne v městské knihovně Rýmařov. V Českém Těšíně a v areálu střediska Střelnice dnes můžete přihlížet, jak studenti budou pod vedením zkušeného lektora tvořit street artové obrazy. Začíná se v 9, končí v 16 hodin. V Ostravě jsou děti zvány do Ostravského muzea na oslavu Dne dětí. Připraveny jsou pro ně od 15 hodin speciální komentované prohlídky. No a seniori pak mohou zamířit rovněž od 15 hodin do kulturního domu Akord na tradiční setkání senior klubu. Dnes je připravena beseda s městskou policií na téma Senior posel prevence.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Amatérští pozorovatelé zaznamenali v Ostravě více než 1500 přírodních druhů. Bude většinou polojasno, naměříme do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
2: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18% podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% méně než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Nabídek letních brigád by ale ještě mělo přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky anebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové firmy většinou nabízejí zaměstnancům minimálně 160 korun za hodinu. Do letošního ročníku globální výzvy na pozorování přírody se v Ostravě zapojilo více než 1000 lidí. V různých částech města zaznamenali přes 130 tisíc pozorování více než 1500 druhů rostlin a zvířat. To je méně než loni a podle organizátorů to způsobilo chladnější dubnové počasí. Zatímco jinde ve světě lidé v největším množství pozorovali pampelišky, ve výsledcích z Ostravy podle Tomáše Ocáska z Ostravského muzea dominují sedmi krásky.
4: Ono to vlastně celé potom slouží vědcům z celého světa, kteří vlastně díky tomu můžou zkoumat blíže městskou diverzitu těch konkrétních měst. Pozorování, které občané učiní, tak jsou vlastně veřejně dostupná a pomáhají tím vlastně i vědcům k získávání informací.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po sedmé. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava a dobré ráno, které se právě dostává do své druhé poloviny. Dnes je úterý s datem 2. června a od mikrofonu vám příjemný a pohodový den a také dobrý poslech přeje Petr Soukup. Mám pro vás muziku od Elánu, Václava Neckáře anebo Phila Collinse a také pár dobrých rad a nápadů, které už za pár minut nabídne Artur Kubica.

tím souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: 7 hodin 11 minut, Český rozhlas Ostrava a Václav Neckář. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích vrcholí letošní ročník McDonald's Cupu. Podrobnosti o největším fotbalovém turnaji pro děti vám nabídneme v našem vysílání krátce před 7:30. Teď přichází do vysílání Kutil tělem i duší, jak sám sebe označuje kolega Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Vzpomínám si, jak jsem před lety natáčel rozhovor s malířem Josefem Novickým, ten bydlel v Třinci a měl tam velkou zahradu a uprostřed velký skleník s plastovými skly, tedy s polikarbonátem. No a jednou přišel silný vítr, bouřka a ta skla z toho skleníku vyletávala, vypadávala. Na jedné straně vám to kroupy neponičí, protože je to pružné, na straně druhé, když zafouká, tak je to venku. A právě malíř Josef Novický mi tenkrát radil, že až budu stavět jednou skleník, abych si tam raději dal nějaké silné sklo. Tak jsem ho poslechl a jediné, co řeším, jsou sousedovi kluci, co občas hrají za plotem fotbal a uletí jim balon. Stalo se to ale zatím jenom jednou. No a bojím se také krupobytí. No ale kroupy vám samozřejmě poškodí hlavně tu volnou zahrádku, kde máte rostlinky, rozmašírují, co se dá, a ze špenátu máte jenom potrhané cáry. Takže je dobré, když žádné krupobytí nepřijde. Co dělat proti kroupám, pokud jste tedy doma, právě když to začíná? Na malé zahradě si můžete pro tyto případy natáhnout nějakou látku nebo síť, starou záclonu, a na velké samozřejmě také, ale to už je opravdu na úvahu, co dělat a co ne. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno se nám povedlo, svítí sluníčko, je jasno, dobrou informací je to, že nám to hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Jak to teď aktuálně v regionu vypadá s teplotami? Tak třeba v Bohumíně teď naměříte 14 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm je teploměr na necelých 12 stupních. Prognoza od meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude hezký, většinou jasný nebo polojasný. Během dne může přijít více oblačnosti, ale přeháňka jen ojedinělé, a to v horských oblastech. Nejvyšší teploty až 24 stupňů v nížinách, na horách naměříte od 15 do 19 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dívala nám Eva Farná, 7:21. Fotbalová liga sice už skončila, ale na hřišti Baníku Ostrava to stále žije. Městský stadion ve Vítkovicích totiž hostí finále největšího dětského turnaje McDonald's Cup. Akce s názvem Svátek fotbalu se účastní dívky a chlapci základních škol z celé republiky.
1: Právě teď sedím na hlavní tribuně městského stadionu v Ostravě, kde hraje své zápasy prvoligový Baník Ostrava. Vedle mě jsou stovky dětí, které v tuto chvíli sledují dva zlaté poháry, o které se bude bojovat na svátku fotbalu. Úvodní ceremoniál si nenechal ujít ani místo předseda fotbalové asociace České republiky Zdeněk Grigera.
2: To nadšení, si myslím, že to je to nejdůležitější, aby ty malí děti měli a že ta soutěživost, vlastně, která tam je, tak k tomu patří a my jsme vlastně za fotbal rádi, že to má takový velký obsah, takový rozsah a je to vlastně po celé republice a fandíme tomu a jsme rádi, že můžeme být partneři tohoto krásného turnaje.
1: Po konci slavnostního ceremoniálu se tady v Ostravě Vítkovicích na hlavním hřišti začalo hrát. Do turnaje se zapojí celkem tři kategorie A, to jsou žáci první až třetí třídy základních škol, B, čtvrtá až pátá třída, no a také kategorie M, což jsou malotřídky. Nejprve se zeptám gólmana, který tady vedle mě stojí. Jak se jmenuješ a z jaké školy jsi?
3: František a jsem ze školy za Šeporkyněva Vyškov.
1: Jak jste si vedli v prvním zápase?
3: Byli jsme lepší prvních 5 minut, jenže pak jsme dostali 2 góly a museli jsme vyrovnávat. Mojí chybou, 2 góly byly moje.
1: Ale ne.
3: Jo, bohužel byly. Pak jsme teda dali 2 góly a zase můj gól jsem dostal na 4-3 a nakonec jsme teda vyrovnali a 4-4 jsme remizovali.
1: To je dobrá remíza na úvod. Mám tady vedle tebe ještě kolegu.
4: Adame,
1: tak jak se ti tady na tom trávníku líbí, protože tady hraje vlastně Baník, že, první ligu?
4: Líbí se mi to, ale teďka ta tráva mi moc nevyhovuje, protože je to tady hrozně klouže.
1: No, protože pršelo, že, jak potvrdí gólman, jak se ti tady chytá?
3: No, hodně špatně, kvůli tomu jsem dostal první gól taky, no.
1: Kluci, díky, ať se vám daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo nakonec ovládne 27. ročník McDonald's Cupu, fotbalového turnaje pro děti, se dozvíme během úterního, tedy dnešního odpoledne. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
3: Je 7:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda připraví nový adiktologický zákon, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má ho společně předložit Ministerstvo zdravotnictví a financí. Jednou ze změn by mělo být zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu v licencovaných obchodech z 18 na 21 let. Charita v Českém Těšíně finišuje s opravou domova pokojného stráří. Z budovy na Hrabinské ulici zmizelo lešení. Stavební firma dokončí práce v červnu, pak přijde na řadu interiér, uvedla za charitu Michaela Horňáková. Od letošního podzimu tam bude bydlet 18 klientů. Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku v létě začne revitalizace vnitrobloků. Staré asfaltové plochy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova nahradí parkoviště pro 29 aut. Na to navážou úpravy zeleně. Práce podle magistrátu výjdou na více než 9,5 milionu korun. Postupně chce město zrevitalizovat na Riviéře další 3 vnitrobloky. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidováni v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Záhuní havarovala dvě osobní auta. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Tisíce litrů chemikálií vylitých v polích, lesích a nebo na okrajích polí v Ostravě. To je bilance drogového gengu, který v nelegálních továrnách vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní síť. My jsme byli u toho, když jim soud vyměřil tresty. Řekneme více za pár minut.

0: To, co posloucháte, je ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava v 7 hodin 40 minut. Přeji pěkný den i poslech. Nelegální výrobny syntetických drog představují velké riziko pro životní prostředí. Při výrobě vzniká velké množství odpadních chemikálií, které pachatelé nelikvidují ekologicky. Dokazuje to případ, který teď uzavřel Ostravský krajský soud. Zásah proti gengu napojenému na mezinárodní síť musel přijít rychle právě kvůli hrozbě ekologických škod.
1: Případ je výjimečný především svým mezinárodním rozsahem a rychlostí, s jakou museli kriminalisté zasáhnout. Gang obžalovaných měl v Ostravě několik tajných továren. Obžalovaní se zcela neekologicky zbavovali stovek litrů chemikálií,
2: které stáčili postupně do kanistrů o objemu 20 litrů a následně vylévali na travní plochy okraje polí, do lesů a vyhazovali do kontejnerů na komunální odpad. A takto činili v úmyslu za.

0: se dají, co se nebezpečnosti týče, srovnat s kokainem nebo pervitinem. Všechny ty drogy byly určeny, nebo z velké části byly určeny na vývoz, z části se zobchodovaly na darknetu, to znamená celosvětově. Takhle se podíleli na výrobě tisíců kilogramů drogy.
1: Soudce obžalovaným vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Obžalovaného, který s policií spolupracoval, Štefana Šimkoviče, poslal na 3,5 roku do vězení. Jeho obhájce Tomáš Veselský s verdiktem nesouhlasí.
2: My jsme od samého počátku spolupracovali, byl označen jako spolupracující obviněný, což se samozřejmě promítlo i do výroku o trestu. Nicméně budeme se snažit, aby tento trest byl revidován odvolacím soudem.
1: Odvolání se kromě většiny obžalovaných podal i státní zástupce a tak se případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Roman Volný teď bude hostem v našem vysílání po telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězte nám prosím něco o tom, jak to teď vypadá s počasím.
2: Oblačnost je minimálně, teď po ránu se akorát vyskytují mlhy v Povodří a na Jablunkovsku. Teploty se teď aktuálně pohybují většinou od 14 do zhruba 16 nebo 17 stupňů Celsia a provází to většinou slabý proměnlivý vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké bude úterý, druhý červnový den?
2: Takový typický letní den, už možná i s tou letní 25. Vypadá to, že minimálně dopoledne bude málo oblačnosti, jasná obloha. V průběhu dne bude sice té oblačnosti přeci jen přibývat, ale pravděpodobně jen věseníka, aby se mohly objevit přechodně nějaké přeháňky. Co se týče potom odpoledních teplot, ty by se měly pohybovat většinou od 22 do 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by to měla být teplota kolem 17 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, v průběhu dne potom východní nebo jihovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí přijde v noci a jaká bude středa?
2: V noci ještě málo oblačnosti, minimálně v té první polovině noci bude převládat většinou polojasno nebo jasno. K ránu potom bude pravděpodobně oblačnosti přibývat a v těch ranních hodinách už nelze vyloučit, že by se začala objevovat nějaká ta přeháňka. Co se týče nočních teplot, většinou od 15 do 11 stupňů Celsia při celonočním vyjasnění a malé oblačnosti, tedy to bude až k 9 stupňů, možná někde v horských údolích, vítr jen slabý jižní do 4 metrů za sekundu. A ten zítřejší den už bude podstatně jiný než ten dnešní, bude hodně oblačnosti. Dopoledne ještě přechodně může být zmenšená oblačnost, ale v průběhu dne se každopádně potom budou přidávat srážky v podobě deště nebo přeháněk, výjimečných bouřek. Zítřejší maxima nejčastěji od 19 do 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 14 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný, jižní, jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. Během odpoledne se bude potom měnit na západní až severozápadní.
1: Ještě nám prosím řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1015 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 70 do 100%.
1: O počasí nám více pověděl Roman Volný. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krátce před osmou pár pozvánek pro ty, kteří si i dnes najdou chvilku volného času. V 10 hodin dopoledne začne na Alšově náměstí v Ostravě Porubě tradiční den zdraví. Kromě kontrolních měření a konzultací nabídne třeba i dva koncerty, a to od 15 hodin, kdy bude hrát kapela Hever, od 16 hodin pak spustí skupina Jarkustík. Třinecké dřevěnky na Burku se zas promění v dějiště bytového čtení. Postarají se o to spisovatelé Jana Šrámková a Jan Němec. Začíná se v 18 hodin. A konečně v Novém Jičíně jste zváni do divadla. Účet, to je komedie o třech mužích, kteří řeší zásadní životní situace. Začíná se v 7 večer v sále Beskydského divadla.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sněmovna se začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Vodovody a kanalizace Bruntál začaly s opravou vodovodního řadu v ulici Brotánkově. Horské louky v Jeseníkách znovu spásají ovce. Počasí dnes bude polojasné s teplotami do 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc více než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Komplikace teď čekají lidi na Brotánkově ulici v Bruntálu. Dělníci tam začali s opravou vodovodního řadu. Cesta je uzavřená od křižovatky s ulicí Motlochovou téměř až k ulici Lidické. Práce mají trvat do konce června. Příjezd k jednotlivým domům je omezený.
4: Pěší přístup k nemovitostem je ale zachovaný. Případné krátkodobé odstávky dodávek pitné vody budou vodovody a kanalizace Bruntál hlásit místním předem. Podle vyjádření radnice jsou taková opatření běžnou součástí rekonstrukcí vodovodních sítí. Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: V poradním orgánu dětského ombudsmana chce být více než 700 dětí. Výsledný tým bude mít kolem 30 poradců. Pracovníci kanceláře je vylosují tento týden. S týmem pak bude dětský ombudsman konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí v Česku. Sami taky mají přinášet témata, která je zajímají. Zájemci se přihlásili během 2 týdnů na základě veřejné výzvy. Na horské louky mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách se vrátila stovka ovcí. Po celé léto budou spásat porosty nad hranicí lesa. Přispějí tak k zachování druhové rozmanitosti tamních trávníků. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Ovce jsou při péči o horské louky nenahraditelnými pomocníky. Spásají odolné trávy i borůvčí a vytvářejí prostor pro vzácné druhy rostlin, které by v hustém porostu neměly šanci. Pomáhají tak květnatým horským trávníkům i horským motýlům. Tento projekt je podpořen z operačního programu Životní prostředí až do roku 2029.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přeháňka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále ve Frenštátě pod Radhoštěm. V ulici Záhuní na kruhovém objezdu havarovala 2 osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie dopravu odklání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, my jsme před zhruba 20 minutami hovořili s našimi ostravskými meteorology o předpovědi počasí. Víte ale, kdy se vůbec začalo s pozorováním počasí? Právě na historii meteorologie se dnes měří rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík dostane slovo hned poté, co dospívají Damians a také Madonna. Jsme Český rozhlas Ostrava, posloucháte Dobré ráno s datem 2. června. Vše dobré přeje od mikrofonu Petr Soukup.

0: Možná už jste o tom slyšeli, Ostrava přijde o jednu ze svých dominant, o více než 80 metrů vysoký plynojem. Začala totiž demolice nevyužité části areálu Nové huti. Téma pro reportáž nabídneme ji krátce před 20:30. Teď ale přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: náma Marie Rotrová, je 8 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude mít, co se počasí týče, vyloženě letní charakter. Ráno máme jako vymalované všude v regionu. Svítí slunce, co se teplot týče, tak například Frýdek Místek 16 stupňů Celsia, Chukelná na Opavsku teď udává teplotu 16,5 stupně. Prognóza na úterý říká, že by mělo být hezky většinou jasno nebo polojasno. Během dne může přijít místy zvětšená oblačnost, ale přehánka z toho může být výjimečně v horských oblastech. Teploty až do 24 stupňů, na horách pak naměříte do 19 stupňů Celsia.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kapelou Nightwork jsme teď měli tu čest v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Začala demolice velké části areálu ostravské Nové Huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna a také jedna z dominant Ostravy, obří plynojem.
1: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem ostravské Huti.
2: Objem je 100% kubíků plynu.
1: A výška?
2: A výška 80 metrů.
1: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
3: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
1: Dodává generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
3: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
1: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel Huti Ivo Chmelík.
4: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
1: Nová Huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná z majiteli pozemků. Co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
3: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
1: V Nové Huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Krátké zprávy a Tereza Hájková.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na programu mají mimo jiné přípravu červencového summitu NATO v Ankaře i novou koncepci armády, kterou ministr představil už před 2 týdny. Premiér s ní ale tehdy spokojený nebyl. Věková hranice prvovoličů se zatím měnit nebude. Vláda nepodpořila návrh opozičního hnutí TOP 09, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Podle něj chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev. Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti. Celkově tak ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Valná hromada schválila taky rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat až 2 roky. Celkem 6 projektů se tento rok přihlásilo do participativního rozpočtu v Krnově, takzvané Krnovize. Na nápady od lidí vyčlenilo město peníze poprvé od povodně v roce 2024. Nejlepší projekt vyberou přímo lidé. Hlasovat můžou do 21. června na webu Krnovize. V ostravském obvodu Polanka nad Odrou otevřeli nové dětské hřiště a park. Úpravy veřejného prostranství stály více než 10 milionů korun, uvedla to mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy na Sokolské třídě poblíž Nové radnice stojí porouchané auto, dejte tam pozor. A problémy stále hlásíte z Frenštátu pod Radhoštěm. V ulici Záhuní na kruhovém objezdu havarovala 2 osobní auta a policie dopravu odklání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Nový výtah může vyvést seniory v posteli z pokojů přímo na zahradě. Tak to bude fungovat v opraveném charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně. My vás tam vezmeme za pár minut. Teď ale bude zpívat Petr Kolář. Mějte pěkné ráno.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem pil, ať se na nucom zkýší finej můj ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší finajmout dál. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmout dál. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: dostat, ať se na ducem zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, ty najmou dát. Jo, ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Pan hrávce Vabyho Daňka, teď míříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava na Karvinsko. Těšínská charita dokončuje rekonstrukci domova pro seniory. Práce loni zkomplikoval nález dřevokazné houby a tak musela stavební firma navíc vyměnit i podkrovní trámy. Už brzy ale z budovy dělníci zmizí. Na místě se byla podívat i reportérka Natálie Janešková, kterou teď vítám ve studiu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno, je to tak. V červnu stavební firma dokončí práci na novém charitním domově pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně a seniori by se tam měli vrátit už na podzim. Pracovníci charity teď dolazují poslední detaily a už mají vybraný i nábytek.
1: Jak to na místě aktuálně vypadá?
2: Já jsem se tam byla podívat s Michaelou Horňákovou z charity.
3: Máme před sebou dům, ze kterého je sundáno lešení. Máme šedobílou nebo šedou, světlej šedou fasádu, která bude doplněna červenými prvky s logem Charity, splývá nebo krásně to koresponduje i s těmi vedlejšími budovami, takže to opravdu vypadá velmi dobře.
2: Dům se zvýšil, má úplně nové třetí patro, které je dispozičně stejně jako ta dvě nižší patra. Budou tam pokoje pro seniory, společenská místnost, zázemí pro pečovatele a právě úplně nahoře objevili dělníci v loni dřevomorku, dřevokaznou houbu, což znamenalo, že museli navíc vyměnit všechny trámy a dřevo z podkroví a ze střechy. Budova bude nabízet komunitní typ bydlení pro 18 klientů a pracovníci budou mít nově zázemí na každém patře, pokračuje Michaela Horňáková.
3: Tady máme nový výtah, který jezdí z toho třetího patra až rovnou na zahradu. To znamená ani ne do prvního patra, ale úplně až dolů. A že ven se dostanou i klienti, kteří jsou třeba upoutáni celodenně na lůžko a dostanou se bez jakýchkoliv problémů ven.
1: Kde jsou teď seniori z domova a kdy se vrátí?
2: Charita si pronajala několik bytů ve dvou panelácích.

0: by mohli seznámit a vykartáčovat ho.
1: Charitní dům pokojného stáří v Českém Těšíně bude modernější. My jsme o tom teď hovořili s Natálií Janiškovou. Děkujeme.
0: Krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Pojďme se aktuálně do regionu podívat, jak to vypadá s počasím. Zaměříme se na západ našeho kraje. Nejprve tedy pradět v Jeseníkách. V tuto chvíli teplota 9,5 stupně Celsia. Slunečno, srovnáme to s polohou v nížinách Nové Heřminovy na Bruntálsku, teď dělá asi 17 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta vypadá velmi dobře. Bude totiž hezky jasno nebo polojasno, bude svítit slunce. Nebude pršet, jen výjimečně může přijít přehánka v horských oblastech. Teploty je příjemné až 24 stupňů. V nížinách na horách naměříte do 19 stupňů Celsia.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen, těsně před závěrem dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli tady bude vtip, který nabídne Artur Kubica, pak ještě Marta Kubišová nebo Paul Young a nastane konec s dnešním ranním programem. Když ale něco končí, něco jiného začíná, dobrým dopolednem vás už za pár minut začne provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním krásného slunečného dne loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi!
2: To nadává nadřízený svému trochu hloupému podřízenému a povídá mu vztekle. Člověče, co to tu děláte? Vy jste osel, okamžitě se mi pakujte z tohoto úřadu. A ten podřízený se tak zarazí a varovně a důrazně povídá. Jestli se mi, pane vedoucí, ihned neomluvíte za toho osla, tak dám okamžitou výpověď. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravské Nové Huti se bourá část areálu. Pracovní portály už nabízejí tisíciletních brigád a bude jich ještě přibývat. Prostřední Bečva instaluje fotovoltaiku na obecní budovy. Obloha dnes bude většinou polojasná a naměříme až 25 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Začala demolice části Ostravské Nové Huti. Firma likviduje nevyužité budovy na ploše zhruba 250 hektarů a v těchto místech v budoucnu plánuje průmyslovou zónu pro další výrobce. Bourat se bude v létě taky více než 80-metrový plynojem. Jak potvrdil generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal, současně se taky podařilo vyřešit počet zaměstnanců po vlnách odchodů a výpovědí v minulosti.
2: Teďka aktuálně vlastně jsme někde už pod 2000 a postupně vlastně budou odcházet už kteří měli předané výpovědi vlastně v těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 1900.
0: Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat třeba sociální pracovníky, lékaře anebo zástupce školy. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Nabídek letních brigád už jsou teď na internetových portálech tisíce. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Je to zhruba o 5% méně než loni, ale podle společnosti by jich mělo přibývat. A to zejména v červnu a na začátku července. Mezi inzerovanými pozicemi jsou ale výrazné regionální rozdíly, říká Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.
3: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
0: Minimální hodinová sazba je letos necelých 135 korun. Podle Jaroslavy Rezlerové ze sekce zaměstnanosti hospodářské komory, ale firmy nabízejí brigády nejméně od 160 až do 180 korun. Obec Prostřední Bečva připravuje instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých budov. Nové solární panely budou umístěny na obecním úřadě, domě služeb anebo bufetu u tenisových kurtů v areálu biotopu, dodává nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
4: Slibujeme si samozřejmě uspoření energie, instalujeme to na objekty, kde je vlastně jako provoz v obecní úřad je, běží vlastně jako celoročně. V minulém roce jsme zakoupili na obecní úřad elektromobil, takže samozřejmě chceme prostě ušetřit za provoz, ať už toho auta, anebo z těch samotných objektů.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Mitrovická u hasičské zbrojnice se srazilo osobní auto s nákladním. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste Terezu Hájkovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava jsou 4 minuty po 9. hodině. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je úterý 2. června a i dnešní vysílání dopolední začneme pochopitelně magazínem Křížem krajem. Dnes nás na výlet vezme Iva Havlíčková a vezme nás na Třinecký Borek. Proč to prozradíme za malou chvíli. Teď už Lucie Vondráčková a taky třeba Elton John, tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v dopoledním magazínu Křížem krajem se už za malou chvíli vydáme do komunitní zahrady v Třineckém Borku. Lidé si tam chodí pěstovat bylinky a zeleninu, ale hlavně je to místo setkávání. Je to zázemí pro sousedské akce, workshopy a především odpočinek uprostřed města.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 12 minut.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: I v Třinci vznikla takzvaná komunitní zahrada. Místo v sousedství historických dřevěnek teď slouží k pěstování bylinek a zeleniny, ale také k pěstování mezilidských vztahů. Pokud chce někdo v tomto prostoru zahradničit, najde tam ještě volné záhony. Chodí k nám třeba lidi z paneláků, říká zakladatel komunitní zahrady v Třinci Tomáš Sikora. Natáčela s ním naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: Komunitní zahrada Třinec má vlastně před sebou takovou první plnou sezónu, je to tak?
3: Ano, sice jsme v loni už ji otvírali oficiálně, ale tím, že se to zpozdilo, že to bylo až na konci zahradnické sezony, takže teprve letos poprvé tady máme oficiálně zasazené nějaké sazeničky, zeleninu a konečně se začíná využívat.
2: Říká Tomáš Sikora, iniciátor té myšlenky komunitní zahrady. Vidím, že rostlinky jsou zasazené ve vyvýšených záhonech. To je kvůli plevelu?
3: Nejenom kvůli plevelu, ale je to takové jednodušší pro ty zahradníky, že se zaprvé nemusí až tak moc schýbat. A za druhé, teď je to strašně moc moderní, že ty vyvýšené záhony, že to více láká ty lidi. A lépe se tak možná i ohraničuje jakoby to místo, kde můžou ti zahradníci si sami něco pěstovat.
2: A tady chodí teda lidé z okolí, z Borku, kteří se o tom doslechli, že si tady mohou něco vypěstovat, spřátelit se třeba i s ostatními?
3: No, to prakticky není z Borku, protože z Borku už tam vlastně teď skoro nikdo tady není, tam už se to pomalu rozpouští tím, že se ta lokalita prodala. Tak se většina stěhuje jakoby do Třince a právě tím, že se stěhují do bytu, do těch věžáků, tak nemají moc prostoru už, kde by si mohli něco pěstovat. Proto někteří, když se dozvěděli o tom, že mají tuhle možnost si jít sednout někde mimo město a něco si malého vypěstovat, povídat si spolu, třeba si tady udělat kávu, posedět si na lavičce, na sluníčku.
2: Hrabat se v té zemině.
3: Hrabat se v té zemině, ano.
2: Tak co tu mají lidé zasazené? Nakoukneme tady trošku
3: ještě
2: blíž.
3: Ty první jsou ještě volné. Uh-huh. Ještě nemáme naplněnou celou kapacitu těch truhlíků, takže kdyby měl někdo zájem, může se nám ozvat.
2: Truhlíků je tady zhruba desítka. A to znamená jeden truhlík, nejlépe jeden člověk, který se o něj stará?
3: No, je to podle zájmu. Jakoby teď ze začátku ještě není úplně tak velký zájem, takže tady třeba na jedno člověka dva truhlíky, ať to tady nezahalí, ale pokud by se začalo ozývat více lidí, mělo by to být tak, že jeden truhlík, jeden zájemce.
2: Truhlík, nebo řekněme ten vyvýšený záhon.
3: Vyvýšený záhon.
2: No, tak já poznávám petržel. Tady jsou bylinky. To je máta, že?
3: Máta, tam jsou cibulky. Ve skleníku už máme i rajčata.
2: Tak, tady je skleník. Skleník je osázený, rajčátky. Vidím sazeničky, možná ještě něco
3: papriky
2: jiného.
3: Papriky tam jsou.
2: Papriky.
3: Zelí, myslím, že tam je.
2: A koho to více láká zahradničit v komunitní zahradě? Ženy nebo muže?
3: Muže žádné tady zatím nemáme, jenom zatím ženy.
2: Vy jste říkal, že to není samozřejmě jenom o tom sázení těch rostlin a čekání na tu úrodu, ale i o tom vzájemném setkávání. Tak jaké akce třeba už se dělí v komunitní zahradě? Připomeňme, že je tady chvilku zatím v provozu v Třinci.
3: Za podpory regionální rady, která to tady má na starosti tyhle dřevěnky, tak už jsme uspořádali dvakrát svab. Jednou jsme jim pomáhali tady z akcí, které oni měli na den otevřených dveří. Vlastně ten poslední svab byl taky na den otevřených dveří tady na dřevěnkách, kdy přišlo celkem hodně lidí, což i správce tady dřevěnek překvapilo, kolik lidí se tady přišlo podívat.
2: A swap, to znamená nějaká výměna, jako swapování?
3: Ano, to znamená, že lidé, kteří mají třeba doma nějaké přebytky sazeniček nebo truhlíku nebo čehokoliv, co se týká zahrady, tak to tady mohli přinést a na výměnu si odnést něco jiného, co jim třeba doma chybí.
2: Takže swapovali se tady sazeničky.
3: Sazeničky byly tady, truhlíky, prakticky všechno, co se týče zahrady.
0: No a do komunitní zahrady v Třineckém Borku u tamních historických dřevěnek se vrátíme zase po písničce. A uslyšíte třeba, jak náročné bylo pro zahradu sehnat vhodný pozemek.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V 9 hodin a 20 minut ladíte magazín Křížem krajem. Vracíme se do Třince. Na mapě komunitních zahrad v Česku totiž přibylo nedávno i ta v Třineckém Borku. K dispozici tam zájemci mají 10 vyvýšených záhonů a historický skleník. K dispozici je lidem, které láká možnost vlastního pěstování bylinek či zeleniny. Komunitní zahrada v sousedství dobových dřevěnek je ale také zázemím pro různé akce, řekl její iniciátor Tomáš Sikora z redaktorce Ivě Havlíčkové.
3: Co chystáte do budoucna?
4: V průběhu roku budeme mít určitě více akcí, nejenom ty svapy, ale právě ty komunitní. Chystáme i třeba společnou snídaní, která se taky správcům těch dřevěnek líbí ten nápad, že by se tady udělala nějaká taková sousedská snídaně. Určitě budou další svapy. Už máme jeden dokonce schválený z participativního rozpočtu magistrátu města Třince, který nám přispěje 30 tisíc na to, abychom ten svap tady uspořádali a měli k tomu i nějaký doprovodný program.
3: Takže pozvete kapely třeba?
4: Kapelu, odborníky a uvidíme, možná z toho pořídíme i hmyzí městečko, které bychom tady taky chtěli vybudovat.
3: Jak jste přišel na tu myšlenku založit tady u dřevěnek v Třinci, tady části Třince, kde už teda moc lidí nebydlí, komunitní zahradu?
4: Ten nápad ohledně komunitní zahrady vznikl před několika lety, akorát dlouho trvalo, než se to vůbec realizovalo, než jsem sehnal peníze. A pak nastalo to nejhorší sehnané místo, kde by se to vybudovalo. Já jsem to chtěl spíše někde jakoby v centru Třince, aby to bylo více dostupnější pro obyvatele, ale bohužel tam se mi nikdy nepodařilo sehnat nějaký vhodný pozemek. A když jsem nějaký si vytipoval, který by se k tomu hodil, tak k tomu bylo dalších milion zádrhelů, které mě odradili, až tady sami z dřevěnek se mi ozvali, jestli bych to nechtěl vybudovat zde.
3: A vy máte nějaký vztah k půdě, k zahradničení?
4: Moje mamka byla zahradnice, takže možná...
3: Je to v rodině. A lidé, kteří tady mají, řekněme, já nevím, je to v pronájmu, nebo jakou to je formou, ty truhlíky, oni si tady přijdou, kdy potřebujou. Je to na nich, jak často se tady zastaví, zkontrolují rostlinky, zalí si, ať jim to neuschne a tak podobně. Musí se o to prostě starat asi, když je třeba horko denně.
4: Ano, je to hlavně o nich, aby se o to starali, aby jim to tady neuschlo. Ale je to nastaveno tak, že zájemci, kteří mají zájem jakoby tady něco pěstovat, dostanou klíče tady od zahrady, plus ještě tady máme takovou část v té dřevěnce, kde si můžou odkládat věci. Je tam nářadí, které bylo taky nakopeno z projektu, které jakoby je tady pro všechny, které můžou využívat. A využívání je samozřejmě zdarma, nemusí za to nic platit, ale je to vyměnou za to, že nám pomůžou tady se o to trošku starat, občas třeba s nějakou brigádou pokosit trávu, nebo prostě, když bude mít nějaké akce, tak nám třeba pomůžou s těma akcema.
3: Tady se dívám, že je kohoutek s vodou, jestli teče. Funguje, teče. Tady si můžou brát vodu na zalévání?
4: To máme teď v jednání. Bohužel ta voda tady není zadarmo, takže dají nám ji k dispozici, ale s tím, že budeme se trošku připlatit za to využívání té vody. Ale už máme do budoucna rozjednané, že vzadu budou takové ty velké 1000-litrové bádejle, do kterých se bude sbírat dešťová voda. Tak, aby to bylo tady opravdu úplně soběstačné.
3: A tady je už zázemí pro členy komunitní zahrady. Tak, ano, vidím rýč, hrábě. Květináče, no prostě co člověk na zahradu potřebuje.
4: To jsou často věci, které se nám právě podařilo koupit z toho projektu na Radce Via. Pivní se ty stoly, altány, které se tady budou moct využívat, nejenom pro akce, ale třeba i ti zahradníci, kdyby si chtěli postavit abed někde ve stínu, tak se to taky můžou využívat.
3: Dodává Tomáš Sikora, z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A další díl magazínu Křížem krajem vám nabídneme už zítra ve středečním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Podíváme se tentokrát na pastviny pod horami. S Romanou Kubicovou navštívíme stáj Vanila ve Vyšních Lhotách, kde se seznámíme nejen s koníky a poníky, ale dozvíme se třeba i to, proč stále více dětí praktikuje hobby horsing. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Jsou téměř 3:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i dnes má pro vás Jarka Vykoupilová jednu babskou radu. Tentokrát vám poradí, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít. Dozvíte se hned po písničce.

0: Babské rady.
1: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné strahaně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plecht tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

nových bytů. Ostrava se k tomu zavázala ve své nové koncepci bydlení. Ta má pomoci zamezit odchodu mladších ročníků jinam. Více ví Marta Pilařová a za malou chvíli prozradí přímo ve studiu.

0: 9 hodin 48 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ostrava má novou koncepci bydlení. Město se v ní zavázalo, že do rozvoje bydlení ročně investuje 3% ze svého rozpočtu. Za 10 let by tak ve městě mělo vzniknout 1000 nových městských bytů. Detaily přidá reportérka Marta Pilařová. Marto, vítej ve studiu.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč Ostrava potřebuje koncepci bydlení?
1: Dobrá nabídka bydlení má pomoct zastavit odliv obyvatel. Za posledních 15 let z Ostravy odešlo zhruba 15 000 lidí. Demografické prognózy vypadají tak, že pokud by nastavený trend nepřetržitě pokračoval dál, tak by tady v roce 2070 žilo už jen 192 000 lidí. Připomenu, že počet obyvatel je teď necelých o 100 tisíc vyšší 293 tisíc. Demografové ale taky vypočítali, že díky cíleným investicím do bydlení by Ostrava mohla trend zvrátit a dosáhnout za stejnou dobu na počet obyvatel ve výši 330 tisíc. A jak to souvisí s bydlením? Z průzkumu k důvodům odchodu jinam vyplývá, že z Ostravy lidé nejčastěji odcházejí ne do Prahy nebo do Brna, ale do menších sídel v dojezdové vzdálenosti tady v kraji. A mezi důvody, kromě pocitu bezpečí a čistšímu životnímu prostředí, dominuje právě bydlení.
0: No a jaké typy bydlení chce město podporovat?
1: Lidé klasicky sní o domečku se zahrádkou. V Ostravě ale nadpoloviční většina obyvatel žije na panelových sídlištích. Město chce proto podporovat i jiné typy bydlení, které tady obyvatelům chybí. V koncepci se samozřejmě nepíše o satelitních čtvrtích rodinných domů, ale můžeme si představit třeba různé řadovky nebo bytové domy s terasami, balkóny nebo sdílenými dvory a zahrádkami v parteru, které můžou i obyvatelům lidnatého města ten pocit blízkosti přírody dát. Do proměny městského bytového fondu bude město dávat fixní, jak už jsme zmínili, 3% z rozpočtu. Městských nájemních bytů je teď v Ostravě přibližně 12,5 tisíce a z toho je asi 1000 neobsazených, protože nejsou v dobrém stavu. Na to se chce město soustředit a taky vylepšovat i ty už obsazené byty a posouvat je blíž k tomu, jak si dnes mladé rodiny život ve městě představují.
0: No je to vůbec potřeba rozšiřovat portfolio městských bytů? Vždyť teďka aktuálně v Ostravě se staví 1000 nových bytů, které staví soukromí investoři.
1: To je pravda. V Ostravě se teď odehrává odložený boom výstavby bytů a skoro není týdne, kdyby některý z developerů neoznámil další záměr na výstavbu. I tam ale hraje město roli, kdy investorům nabízí pozemky a pomáhá projekty rozjet. Ale ne všichni si můžou dovolit koupit nákladné byty v nově postavených domech. Proto se město chce soustředit na rozvoj nájemního bydlení a dalo si za cíl postavit těch 1000 nových bytů za 10 let. Město chce taky podporovat výstavbu bydlení v okrajovějších částech anebo v takzvaných švech mezi městskými částmi, kde máme ta různá prázdná území, aby se Ostrava nerozrůstala do krajiny, ale spíš zahušťovala. No a v neposlední řadě se chce věnovat energetické úspornosti staveb určených k bydlení, protože, jak všichni víme, ceny a dostupnost energií patří mezi další výzvy blízké budoucnosti.
0: Podrobnosti o koncepci, o nové ostravské koncepci bydlení přinesla Marta Pilařová. Marto, díky a hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Posloucháte Dobré dopoledne, za pět minut, necelých pět minut, bude 10 hodin a my vám nabídneme na našich vlnách další aktuální zprávy. Teď je připravuje Tereza Hájková v sousedním newsroomu, aby vám je v 10 hodin nabídla. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích a lesích i na okraji Ostravy. Tohle budeme řešit ve zprávách a máme k tomu celou řadu detailů. Zprávy tady budou přesně v 10.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Blíží se 10:00, do rozhlasového studia v Ostravě už přišla i Tereza Hájková a aktuální zprávy. Začínáme za malou chvíli.
2: Je 10:00.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje modernizace polikliniky, práce jdou podle plánu. Bunkr na trati v Bohumíně je ode dneška po povodních znovu otevřený. Bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení až po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
2: Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje podle plánu. Dělníci tam aktuálně pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace na chodbách, v čekárnách a stupní hale. Práce probíhají za plného provozu, většinou odpoledne po 14. hodině. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky anebo dočasnými omezeními, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
4: Součástí modernizace jsou nové podhledy, úsporné LED osvětlení a především nová vzduchotechnika. Ta výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty i zdravotnický personál, a to zejména během letních veder a zimních měsíců. První výsledky už jsou vidět v budově A. Kompletně hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.
2: Na zlepšení podmínek pro oběti zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Nikdo ti neuvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je téma jednou z priorit. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara by se v budoucnu mohlo otevřít i centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Po dvou letech oprav se dnes znovu pro návštěvníky otevírá vojenský bunkr na trati v Bohumíně. V roce 2024 pěchotní srub z někdejšího československého válečného opevnění poničila voda, která tam sahala až po strop a zničila veškeré vybavení. Členové klubu vojenské historie tam museli bunkr opravit. Kromě původních exponátů teď v muzeu přibyly i nové instalace, říká mluvčí města Jana Končítková.
5: Přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách do 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Problémy stále hlásíte z Ostravy Staré Bělé. Osobní auto s nákladním havarovalo v ulici Mitrovická u hasičské zbrojnice. Je tam silný provoz, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 10:04, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je všední den a v každý všední den po 10. hodině máme pro vás připravený moravskoslezský rozhlasový kvíz. I na dnešek mám jednu záludnou otázku, takže pokud si myslíte, že Severní Moravu a Slezsko dobře znáte a chcete vyhrát hezký rozhlasový balíček, tak neváhejte. Rozhlasový kvíz tady bude hned poté, co zaspívá kapela Buty a taky Karel Gott. Pak přidáme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, čímž vás motivujeme dneska vyjít třeba za kulturou nebo do společnosti, a přineseme reportáž v krajském městě, totiž odstartoval mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a my víme více. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Kdo pak bude dneska soutěžit?
2: Dobré dopoledne, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jarka.
1: Zdravím.
2: No víte, odkud?
1: Z Vyšních nebo?
2: Ptáš od Koníčka. Ano.
1: Super, z Vyšního, takže míříme do Beskyd. Dobře, Jarko, tak jste připravená na otázku?
2: Jako vždycky, na obručení.
1: Dobré, budu vám držet palce, tak tedy dobře poslouchejte. Severní Morava a Slezsko. Náš kraj se právem pyšní řadou významných rodáků. Víte, po kom je pojmenováno mezinárodní letiště Ostrava v Mošnově? A je to buď za A. Mezinárodní letiště Zikmunda Freuda, mezinárodní letiště Leoše Janáčka, anebo za C. Mezinárodní letiště Františka Palackého.
2: Tak, já nevím, Leoš Janáček je spojený s náma, s Hukvaldama, tak já to zkusím.
1: Takže za B, mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava, ano? Řekněte ano?
2: Ano.
1: Máte samozřejmě pravdu, opravdu je to Leoš Janáček International Airport, neboli mezinárodní letiště Leoše Janáčka. Vyhráváte, zůstaňte prosím na telefonu, moc blahopřeju do Vyšních Lhot a přeju hezký den.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli už pro vás budeme mít rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Takže jestli nemáte ještě plány na dnešek, tak chvíli vydržte. Myslím, že vás budeme inspirovat.

0: 10 hodin 25 minut. V Ostravě jsou děti dnes zvány do Ostravského muzea, a to na oslavu Dne dětí. Připraveny jsou pro mě od 15 hodin speciální komentované prohlídky. Senioři pak mohou zamířit rovněž od 15 hodin do kulturního domu Akord v Ostravě Zábřehu na tradiční setkání senior klubu. Dnes je připravena beseda s městskou policií na téma senior posel prevence. No a Třinecké dřevěnky na Borku se zas promění v dějiště bytového čtení. Postarají se o to spisovatelé Jana Šrámková a Jan Němec. Začátek v Dřevěnkách na Borku je v 18 hodin. Další tipy určitě najdete i na našem webu, tak se na to koukněte. ostrava.rozhlas.cz
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: V Ostravě začal Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Až do 3. července se bude na několika místech Moravskoslezského kraje ozývat velké i komorní koncerty, jazz i výrazní solisté. Reportáž přidáme za malou chvíli.

Na 40 koncertů a doprovodných akcí. Včera v Ostravě začal Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letošní ročník je poprvé v režii Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poslechnout si velké symfonické orchestry i výjimečné solisty mohou lidé také v Opavě, Frýdku Místku nebo Novém Jičíně, a to až do 3. července.

0: Carmina Burana zakončí festival na tradičním místě v amfiteátru Kukvácké obory.
1: Filharmonie Hradec Králové vlastně celý festival uzavře s jednou z nejslavnějších skladeb, která vůbec existuje, je známá široké veřejnosti.
0: Láká ředitel festivalu Jan Žemla. Právě velké symfonické orchestry jsou jednou z páteří programu. Letos do Ostravy dorazí také Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic, který doprovodí pianistu Lukáše Vondráčka.
1: Mám-li hovořit o komorní hudbě, naprosto zásadním vystoupením je pro mě například Jerusalem Quartet zde v ostravském Vesmíru, nebo rumunský komorní orchestr, který vystoupí ve Frýdku Místku. No a ze solových recitálů bych zmínil klavírní recitál Vycházející hvězdy Tamty Magradze.
0: Gruzinská pianistka zahraje v ostravském Vesmíru třeba Danteho sonátu od France Lista. Poprvé se letos v rámci festivalu bude hrát v zrekonstruovaném historickém kravíně Kukvalského dvora. Novinkou bude také zastřešené pódium v Kukvalském amfiteátru.
2: Dojde k rozšíření pódia a zároveň tady připravíme podmínky pro to, abychom mohli hrát za každého počasí.
0: Říká vedoucí marketingu Janáčkovy filharmonie Ostrava Petra Javůrková s tím, že vstupenky na festival jsou stále k dispozici.
2: Podle aktuálních dat, které mám, tak zhruba 5 akcí je vyprodaných, na ostatní ještě vstupenky jsou.
0: Lidé si ale mohou zajít i na Polis Symphonic Orchestra z Police nad Metují, kteří zahrají zdarma přímo v centru Ostravy u Nové Karoliny. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 9:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl Paul Simon a Art Garfunkel. A za malou chvíli už tady bude tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na silný vítr a krupobytí. Ještě předtím ale Anna K., tak si to tedy hezky užijte.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Vzpomínám si, jak jsem před lety natáčel rozhovor s malířem Josefem Novickým, ten bydlel v Třinci a měl tam velkou zahradu a uprostřed velký skleník s plastovými skly, tedy s polykarbonátem. No a jednou přišel silný vítr, bouřka a ta skla z toho skleníku vyletávala, vypadávala. Na jedné straně vám to kroupy neponičí, protože je to pružné, na straně druhé, když zafouká, tak je to venku. A právě malíř Josef Novický mi tenkrát radil, že až budu stavět jednou skleník, abych si tam raději dal nějaké silné sklo. Tak jsem ho poslechl a jediné, co řeším, jsou sousedovic kluci, co občas hrají za plotem fotbal a uletí jim balon. Stalo se to ale zatím jenom jednou. No a bojím se také krupobytí. No ale kroupy vám samozřejmě poškodí hlavně tu volnou zahrádku, kde máte rostlinky, rozmašírují, co se dá a ze špenátu máte jenom potrhané cáry. Takže je dobré, když žádné krupobytí nepřijde. Co dělat proti kroupám, pokud jste tedy doma, právě když to začíná? Na malé zahradě si můžete pro tyto případy natáhnout nějakou látku nebo síť, starou záclonu a na velké samozřejmě také, ale to už je opravdu na úvahu, co dělat a co ne. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Za 5 minut bude 11 hodin, za 5 minut vám Tereza Hájková nabídne další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dozvíte se například, že za obchodování s mladými dívkami na platformě OnlyFans teď policie stíhá 4 lidi. No a pokud nás sledujete na rozhlasových online kamerách, které si můžete jednoduše pustit z našeho webu ostrava.rozhlas.cz, tak tam vidíte na kameře ve studiu 2, že už se chystá moje milá kolegyně Iva Havlíčková, protože po zprávách v 11 hodin tady bude úterní poradna. Dneska se bude rozebírat fyzioterapie pro psy a taky pro jiná zvířata. Tak rozhodně se máte na co těšit. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Tereza Hájková.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Za obchodování s mladými dívkami na platformě OnlyFans stíhá policie 4 lidi. Vodovody a kanalizace Bruntál začaly s opravou vodovodního řadu v ulici Brotánkově. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se letos poprvé koná pod vedením Janáčkovy filharmonie Ostrava. Bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhání postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
3: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
2: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Komplikace teď čekají lidi na Brotánkově ulici v Bruntálu. Dělníci tam začali s opravou vodovodního řadu. Cesta je uzavřená od křižovatky s ulicí Motlochovou téměř k ulici Lidické. Práce mají trvat do konce června. Příjezd k jednotlivým domům je omezený.
4: Pěší přístup k nemovitostem je ale zachovaný. Případné krátkodobé odstávky dodávek pitné vody budou vodovody a kanalizace Bruntál hlásit místním předem. Podle vyjádření radnice jsou taková opatření běžnou součástí rekonstrukcí vodovodních sítí. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Řekl to minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Česká diplomacie radí například registraci do systému DROST anebo kontrolu platnosti cestovních dokladů. Upozorňuje taky na podmínky vstupu do pořadatelských zemí. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. V Ostravě začal mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Na několik míst Moravskoslezském kraji přinese 40 koncertů a doprovodných akcí. Letošní ročník je poprvé v režii Janáčkovy filharmonie Ostrava. Podle ředitele Jana Žemly program navazuje na linii nastavenou předchozím vedením.
5: Chceme se tam pokusit o výraznější internacionalizaci. Opravdu je mojí ambicí například z Hukval udělat takový, řekněme, Salzburg Moravskoslezského kraje. No a z tohoto festivalu jeden z nejvýznamnějších festivalů v rámci České republiky, což už tak samozřejmě je, a je to vlastně dobrá startovní pozice k tomu, aby se to nadále rozvinulo.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy v ulici Janáčková u křižovatky s ulicí Porážkovou se srazila dvě osobní auta. V místě je silný provoz, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 4 minuty po 11. hodině. Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. A teď už je i nejvyšší čas přepnout si své online kamery na Studio 2. Za malou chvíli začne totiž poradna, která v úterním vysílání pochopitelně nemůže chybět. Dnes na téma fyzioterapie pro psy a jiná zvířata. S hostem Kateřinou Řehovou vše probere redaktorka Iva Havlíčková. Poradna začíná za pár minut. Ještě předtím ale Miraj a taky Queen. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hezký den od mikrofonu přeje Iva Havlíčková. Dnešní poradna se zaměří na nejlepšího přítele člověka, a tím je pes, se říká. A já už ve studiu vítám Kateřinu Řehořovou, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat ve Frýdku Místku v ordinaci Packy v pohybu. Hezký den, paní Řehořová.
2: Dobrý den, Ivo.
1: Pejsky si někteří lidé pořizují i kvůli tomu, že své majitelé motivují k pohybu, ale někdy i psi mají s pohybem problémy a potřebují pomoc, a v takovém případě nastupují fyzioterapeuti. Co se dá fyzioterapii napravit a zlepšit?
2: Tak já bych chtěla hlavně pro začátek říci, že ne jenom fyzioterapie napravuje a zlepšuje, ale že pracujeme a spolupracujeme s veterináři. Nikdy nepracujeme sami a jde to vlastně ruku v ruce. Neděláme to tak, že by pes, kočka, zvíře přišlo za námi s určitým problémem a my bez správné diagnostiky bychom napravovali nebo zlepšovali. Samozřejmě potom to jde pěkně v ruku v ruce, jak jsem říkala, komplexní péče, a dokážeme napravit vlastně celkově pohybový aparát a s tím souvisí vlastně i psychika toho zvířete, které je potom v naprosté pohodě, když se cítí bez bolesti a může se hýbat na 100%.
1: Čili i nějaké neurologické problémy, které mohou souviset s jeho problémy.
2: I neurologické problémy jsou velmi časté a chodí vlastně pacienti hodně s neurologickými problémy za námi, fyzioterapeuty.
1: Jaké techniky při fyziorehabilitaci používáte?
2: Tak nejčastěji používáme svoje ruce, to je takový náš vlastně poklad. Manuální techniky používáme vlastně denně, ať už jde o masáže, ať jde o nějaké měkké techniky, tedy uvolňování fascií, svalů, spazmu vlastně ve svalech a podobně. Používáme mobilizaci kloubu, které tímto vlastně udržujeme klouby ve správném rozsahu pohybu, což je velmi důležité pro pohyb zvířat. Používáme také trigger point terapie, to znamená, určitě znáte trigger pointy, možná, že jste měla nějaký na sobě trigger point.
1: Teď mi to nic neříká, i když jsem...
2: Bolestivý, třeba takový uzlík, jakoby
1: uzlík
2: ve svalech, který když se masíruje, tak to bolí. A když vlastně ten uzlík bolestivý v tom svalu někde je, tak ovlivňuje třeba celou končetinu, vlastně funkci celé té končetiny, která může v rámci výskytu toho trigger pointu bolet. A tím, že vlastně my s ním pracujeme, on zmizí a přestává to všechno bolet a hezky to funguje. No, používám třeba i Dornovu metodu docela dost. A pokud už nejde o ty manuální techniky, tak velmi často, vlastně každodenně používáme hydroterapii, tedy hydroterapeutickou vanu, což je úplně velká pecka vlastně v rámci fyzioterapie, protože je šetrná a velmi účinná.
1: A to jsem viděla někde na videu, ten pes
2: chodí ve vaně,
1: je nadlehčovaný asi tou vodou,
2: tak.
1: Že?
2: Dle toho problému, který ho trápí, tak vlastně mu nastavíme výšku vody, hladiny vody, nastavíme mu rychlost, kterou vlastně on v té vaně pracuje. Dokonce máme i protiproud ve vaně, takže psí sportovci k tam můžou chodit trénovat a sprintovat pěkně ve vaně, ve vodě, což je úplně parádní na nasvalení, že třeba. A potom používáme každodenně aktivní cvičení. To znamená, že opravdu cvičíme s tím pejskem vlastně na balančních podložkách, na targetech, děláme takové různé cviky, při kterých posilujeme konkrétní svalovou skupinu. Takže když třeba potřebujeme posílit oblast jako pánevní končetiny, ano, tak vymyslíme cviky, které opravdu posilují ty pánevní končetiny a využíváme, jak jsem říkala, targety, balanční podložky. Já používám třeba i kostky na jogu, nebo ortopedické podložky, určitě znáte takové ty mufiky, které
1: Dovedu si to představit. Ono to je trošku podobné fyzioterapii
2: určitě,
1: u lidí.
2: Určitě je to
1: jak
2: tak.
1: O tom mluvíte, tak
2: určitě.
1: Si
2: vlastně k některým technikám a masážím používáme i pěnové balonky, nebo usáhnu i po zubním kartáčku, když potřebuju prostě nějakou jemnou techniku, třeba na packy, nebo určitě znáte i takové ty pichlavé balonky gumové, které jsou taky úplně super na ty měkké techniky. Takže využíváme vlastně to, co využívají humanní fyzioterapeuti.
1: A využívá se terapie tedy i pro jiná zvířata, nebo pracujete vy i osobně s jinými zvířaty než se psy?
2: Samozřejmě ti psy jsou nejčastější, dominují, ale často chodí i kočičky. Občas se objeví nějaký králík. Vím, že moje kolegyně Markétka, tak ta pracovala i s kozou, mám pocit, nebo to bylo jehně, teď jsem úplně 100% jistá. A vlastně ještě takovou velkou skupinou, která využívá fyzioterapii, jsou koně. Ale tam je potřeba to vzdělání ještě trošku víc rozšířit vlastně na ty koně, protože to je úplně jinak než u psů a koček, u těch malých zvířat. My jsme pro malé zvířata.
1: Tak, říká Kateřina Řehořová, specialistka na fyzioterapii a cvičení malých zvířat. No a za chvilku se podíváme na to, čeho bychom si měli u našich pejsků všímat, abychom včas rozpoznali možný problém.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A Kateřina Řehořová, specialistka na fyzioterapii a cvičení malých zvířat, je dnes hostem poradny. Bavíme se o tom, jak pomoci psům k lepší kondici a můžete nám i volat. Telefon k nám do studia je 59 611 22 66. No, paní Řehořová, měla jste teď nějakého zajímavého zvířecího pacienta, kterému se povedlo třeba postavit zpátky na nohy?
2: Určitě. Těch pacientů samozřejmě zajímavých a které stavíme na nohy je docela velká spousta, ale byla mi v paměti určitě Bibi, byla, nebo je to fenka americké akity. Teďka nechci úplně tady kecat, jestli máš 6 nebo 7 let, ale v prosinci porodila 10 štěňat a kolem 6. února se objevila u nás. Byl to úplně vlastně nechodící pes, neuměl používat ani zadní končetiny, ani přední končetiny.
1: To byl takový těžký porod?
2: Ano, no, těžký porod to nebyl. Bylo to prostě, možná to bylo z vyčerpání, protože vlastně to onemocnění, teda akutní polyradikuloneuritida, my přesně nevíme, proč, ano, proč se objevují to autoimunitní onemocnění, které napadá nervový systém, vlastně periferní nervy. A ten to zvíře nebo ten pes vlastně ztrácí kontrolu nejprve nad zadníma končetinama a postupně to přechází až k těm hrudním, ztrácí hlas, takže neštěká nebo prostě jenom tak chraptí a vlastně je z něho taková hadrová panenka. A tady toto onemocnění se dá vlastně vyléčit jenom pravidelnou a pořádnou fyzioterapii a rehabilitací. Takže ta Bibina u nás rehabilitovala každý den. Každý den jsme cvičili, každý den jsme viděli nějaký pokrok, cvičili majitelé doma s Bibinou, takže Bibi podstupovala vlastně od manuálních technik na začátku, teda to šlo jenom manuálníma technikama, nějakým polohováním a podobně, až přes hydroterapii, magnetoterapii a povedlo se nám to vlastně Bibi dostat zpátky na nohy, myslím, že to bylo za 5 nebo za 6 týdnů. A je to opravdu...
1: Tak příběh se šťastným koncem.
2: Ano, šťastný konec, protože nakonec vlastně i s těmi svými štěňaty si mohla pěkně zaběhat na zahradě a užít si to, no. Ale jinak samozřejmě ten průběh je takový... Není to moc jako příjemné se na takového pejska vlastně dívat, když chce a nemůže.
1: Tak tady je vidět jasně, že takový pes má problémy, ale jaké jsou ty signály, že něco není v pořádku? Někdy to možná nemusí být na první pohled vidět, pes samozřejmě nemluví, tak čeho by si měl ten páníček všímat?
2: Já si myslím, že když páníček jako se zase svému pejskovi věnuje a má ho nějak napozorovaného, takže nějaký signál, že něco je špatně, určitě zaregistruje. Určitě si všimne, že pes buď kulhá nebo odlehčuje nějakou končetinu, nebo že nechce zdolávat překážku, kterou za normálních okolností je ochoten úplně v pohodě prostě zvládnout. Nechce třeba vyjít schody, jo, nebo prostě vymýšlí, jakým způsobem je vylezl. Samozřejmě, když psa hladím, tak cítím, jestli něco někde je špatně. Poznám, jestli ho něco bolí, když ho hladím, buď tak, že ucukne, nebo může se nějak zvukově samozřejmě projevit, nebo utect.
1: Jak už jste říkala, nejdřív jde takový pes na veterinu a pak může jít na fyzioterapii.
2: Ano,
1: no, jak to u vás probíhá, když k vám přijde majitel se psem, který potřebuje pomoc?
2: Ano, když přichází na tu první návštěvu, tak vlastně většinou ten pejsek přichází se stejným strachem jako do na veterinu, takže necháváme prostor pejskovi i majiteli. Ten pejsek většinou si pochodí vlastně tu ordinaci, kde máme rozházené, opravdu rozházené, třeba ty ortopedické podložky, je tam nějaká překážka z kavalet, je tam nějaká překážka z balanční podložky nebo targety. Ten pejsek si tam sbírá pamlsky, které tam vlastně jako takhle rozložíme, jsou tam nějaké čmuchací koberečky a já vlastně v rámci toho povídání s majitelem sleduji toho psa, jak se hýbe, co dokáže bez problému prostě přejít nebo nepřejít, jestli kulha, odlehčuje, nebo vlastně cokoliv si všimnu. A v rámci toho, tady toho pozorování sbírám i anamnézu, takže se ptám majitele, jaký je problém, jak na to přišli, kdy to vzniklo. Ptám se třeba na takové otázky, které někdy majitele zaskočí, a to třeba, jaké mají doma podlahy. Vždycky jako, že cože? Ale je to vlastně důležité, protože pokud jsou doma kluzké podlahy, tak psům to nedělá dobře, že? Ptám se, jestli je další zvíře v domácnosti, ptám se, jestli pes chodí do schodu, často ze schodu, jestli skáče na gauč nebo do postele. Ptám se na výživu samozřejmě, jestli užívá pravidelně nějaké léky a tak podobně. A potom přecházíme k vlastně k tomu manuálnímu vyšetření, kdy si na psa sáhnu a zjišťuju například, jestli má souměrné nasvalení na všech končetinách, jestli je někde bolestivý a tak podobně. Mm. A potom přecházíme rovnou
1: ke cvičení a rehabilitaci. Stanovíte asi nějaký ten plán?
2: Ano, stanovíme si plán fyzioterapeutický a vlastně cíl v rámci nějakého toho problému, kterým to zvíře trpí.
1: Jak probíhají ty další návštěvy? Jak často třeba ten pes potom dochází?
2: Záleží samozřejmě na problému, které to zvíře má. Když je to nějaký akutní problém, jako jsem třeba zmiňovala Bibi, tak ta byla denně na rehabilitaci. Pokud je to nějaký pooperační stav, tak doporučujeme ze začátku třeba dvakrát týdně a potom se ten interval vlastně prodlužuje. Máme seniory, psy i kočičky, kteří chodí se udržovat jedenkrát za měsíc, třeba psí sportovce chodí jedenkrát za 14 dnů. Nebo fenky, které se chystají na štěňátka, tak ty chodí třeba každý týden se udržovat, aby ta tělesná konstituce vlastně vydržela ten náročný proces, který je čeká. Ano. Takže záleží, je to individuální.
1: Je to různé. Upřesňuje host dnešní poradny Kateřina Řehořová. Po písničce se zaměříme na konkrétní pomůcky, které se při fyzioterapii psů používají.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A já ještě připomenu číslo k nám do poradny 59 611 22 66, na které nám můžete volat. Dnešní poradna se věnuje fyzioterapii psů a proto je tu se mnou dnes Kateřina Řehořová, která se tomuto oboru věnuje, ať už u psích pacientů doma nebo v ordinaci ve Frýdku Místku, v ordinaci Packy v pohybu. No, ještě se vrátím k tomu vyšetření nebo cvičení, které provádíte. Co když pes u toho vyšetření nebo cvičení nespolupracuje? Stává se to?
2: Určitě, stává se to. Stává se to docela často a stává se to především při té první návštěvě, kdy ten pejsek nebo to zvíře vlastně neví, co může očekávat, jestli to nebude nějaká zrada jako na veterině, ale to se potom vlastně i už v rámci té první hodiny se to mění, když zjistí, že za to vždycky něco dostane dobrého a nebo nějaké pohlazení, tak většinou ten stres opravdu opadá. Ale jsou pejsci, kteří celou tu první vlastně konzultační hodinu nebo lekci protrpí. Opravdu jsou ve stresu, prostě nechcou na sebe nechat šáhnout, schovávají se za pánička, nebo někde do rohu vlezou, jo, takže jo,
1: tam je spotřeba pamlsku hodně vysoká
2: hodně
1: potom.
2: Ale samozřejmě jsou pojistí, kteří si ani ten pamlsek jako nechtějí vzít v rámci toho strachu obrovského, si nic nevezmou, ale zvládneme to, když to není únosné, tak prostě to netlačím na pilu, nešahám prostě za každou cenu, necháme to třeba až na příště a ten pes ví, že se vlastně nic hrozného nestalo, takže další návštěva už je s menším stresem a bývá to potom už úplně jako na pohodu.
1: No a nebolí je to nějaké vyšetření nebo
2: samozřejmě
1: cvičení?
2: Stává se, že to bolí, když opravdu je nějaká čerstvá jizva, když je nějaký akutní problém, bolí záda, sáhnete na nějaké prostě, nebo na ten trigger point, který jsem zmiňovala, tak
1: na ten uzlík.
2: Může se stávat, že bolí. Pejsek ucukne, zavrčí, uteče, chce kousnout. Nekousne nakonec samozřejmě. Nestalo
1: se vám to ještě.
2: Mně se to nikdy nestalo, že by mě jako pes nebo kdokoliv jiný kousnul. Takže ne. Ale samozřejmě bolestivé to být může. Jsou různá vyšetření, které bolestivá jsou.
1: My už jsme se bavili o těch konkrétních pomůckách, které využíváte, různé ty balanční podložky a tak podobně. A používáte i moderní přístroje. Teď jste totiž zmínila laser.
2: Ano, určitě. Laser se využívá poměrně hodně ve veterinární fyzioterapii. Dalo by se říct vlastně, že každodenně na každého pejska se najde, jak vlastně ten laser využít. A kromě laseru používáme dennodenně magnetoterapii, používáme elektroterapii, používá se třeba i rázová vlna, kterou já ale nepoužívám, používá se ultrazvuk. Takže tady ty fyzikální metody rozhodně frčí taky tak stejně vlastně jako humánní fyzioterapii. A dále používáme třeba tejpy. Jsou taky hodně, hodně oblíbené.
1: Já jsem ještě neviděla zatejpovaného pejska na ulici. Musím
2: škoda.
1: Si víc všímat.
2: No možná, protože ještě stále tam jsou ty mezery, ještě stále prostě by to chtělo asi o té fyzioterapii veterinární víc mluvit a víc jí dostat do podvědomí.
1: My se bavíme o cvičení pejsku, ale někdy může nastat situace, že naopak potřebujeme udržet toho pejska v klidu, že má třeba po nějakém zákroku. Máte nějaké tipy pro majitele psu, jak udržet pejska v klidovém režimu?
2: Určitě. Někdy je to tak, že vlastně není ani třeba toho pejska nutit, že ten stav je opravdu takový, že to bolí, pes je unavený, takže není třeba nutit pejska do žádného klidového režimu, ale jsou samozřejmě psi, kteří se cítí naprosto skvěle i po operaci, nebo štěňata, když náhodou se stane nějaká zlomenina nebo prostě nějaké přetrhání vazu a podobně u štěňat, tak je to opravdu těžké udržet v klidu. Tak co doporučit, no? Nějakou malou místnost, ohradku, klec, zaměstnat hlavu vlastně toho psa, takže využít nějaké psi hlavolamy, do kterých se vlastně nastrkají nějaké pamlsky, piškoty, cokoliv, nebo čmuchací koberečky. Taky jsou super. Doporučuje se vlastně i zamezit kontaktu s dalším zvířetem, pokud je v domácnosti a někdy i přístupu k dětem, protože prostě to je divočina většinou, že jo, děti a pejsci. Takže tam bych to taky doporučovala omezit po nějakém úrazu nebo zákroku, nebo nějaké příhodě ze zády třeba u psu.
1: Ještě mě napadá, jestli si můžeme dělat nějaká cvičení s pejsky i doma. Asi vydáváte úkoly pro majitele psy, jak mají doma s tím psem cvičit, pokud už má konkrétní problém, ale pokud nedocházím na fyzioterapii a říkám si, že bych pro toho svého doma psa mohla
2: určitě
1: něco udělat.
2: My dáváme ne úkoly, ale doporučení, vlastně, které by bylo fajn doma dělat. Takže určitě. Určitě je to fajn cvičit se psem doma. Je fajn, když jdu se psem na procházku nebo na nějakou delší túru na hory, tak nenechat ho hnedka prostě lehnout do pelechu, aby prostě svaly stuhly, ale udělat s ním nějakou docvičku nebo před nějakým výkonem prostě toho psa trošku rozcvičit, aby se zamezilo právě nějakým těm svalovým spazmům nebo prostě nějakým úrazům. Takže určitě je fajn doma cvičit s pejskama. Vlastně balanční čočky koupíme v každém sportu. Target si můžeme vyrobit doma, můžeme použít klidně nějakou knihu nebo stoličku.
1: Takže nechat ho na to třeba šlapat.
2: Ano, přesně tak.
1: Ať se na tom udrží.
2: Hrudníma končetinama na střídačku si třeba jeho přední končetiny prostě brát, otáčet hlavu k ramenům, k loktům, takže těch způsobů je spousta. Určitě je lze kdekoliv najít. Jsou dostupné ty cviky.
1: Radí Kateřina Řehořová a po písničce budeme v tomto tématu pokračovat.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A se mnou je ve studiu stále Kateřina Řehořová, specialistka na rehabilitaci malých zvířat. Předpokládám, paní Řehořová, že vašima rukama prošlo spousta psů různých plemen, tak jsou plemena, která více trpí různými pohybovými nebo neurologickými problémy?
2: Ano, určitě je to tak. Vlastně souvisí to s tím, s genetikou, s velikostí, s tělesnou konstrukcí a taky samozřejmě se správnou výživou. Určitě na něco jiného trpí velká a obří plemena, na něco ty menší psy nebo střední psy a pak máme takovou ještě speciální skupinu, která jsou to ti dlouhopáteřníci, takže jezevčíci, baseti a tak podobně. A pokud jde o ty velké a obří plemena, tak ty nejčastěji trpí dysplazií kyčelních kloubů nebo loktů a artrózou, tak tady patří určitě německý ovčák, třeba doga, labradoři nebo rottweileri, anebo taky často vidíme v ordinaci bernského salašnického psa s těmito obtížemi. Pokud jde o ty střední plemena, tak ty mají problémy s křížovým vazem. Tady často dochází k operacím, k problémy s páteří, to jsou třeba border collie nebo australský ovčák. A pak máme ty malinkaté plemena, takže yorkshiry, pomeriany. A teď si nemůžu vzpomenout, co třeba dalšího chihuahua, ještě že je taková malinká, tak ty docela často trpí na luxaci patel. A samozřejmě problémy se zády. A tady do té skupiny patří teda i francouzští buldožci, což jsou naši nejčastější pacienti, ať už jde o kolena, o lokty, o záda, prostě mezi obratlové plotenky v jakékoliv části páteře. Takže francouzský buldoček, to je náš největší kamarád.
1: Nejčastější.
2: Ano, a potom ještě jezevčíky. A těch se mi do rukou dostává hodně, protože spolupracuju vlastně s neziskovou organizací Jezevčíci v nouzi a tady těch chudáčku, to ne, oni jsou fakt šťastní psi, vozičkáři vlastně, kteří všichni jsou po nějakém problému s meziobratlovou plotenkou, takže tady se vyřádíme.
1: Oni mají místo nožiček nějaký takový aparát, aby se mohli pohybovat.
2: Někteří používají vozíček vlastně na ty panevní končetiny, ale často se stává, že je naučíme díky spinální chůzi zase ty zadní končetiny nějakým způsobem používat. Není to úplně plnohodnotná chůze, ale dokážou se hezky pohybovat bez vozičku.
1: Já musím říct, že tady nejsem pejskař, ale vždycky se říkalo, že voříšci, takový ti míchaní pejsci, vydrží nejvíc.
2: Je to těžko říct. Tak. Samozřejmě jsou výjimky, kdy přijde voříšek nějaký, který je úplně chudák. Jako...
1: Má problémy se vším.
2: Ano, se vším, A řekla bych, že to stále platí.
1: Tak je nějaká prevence, na co si dát pozor, aby ten pohybový aparát zvířat netrpěl? Vy už jste mluvila třeba o těch kluzkých podlahách, že to pejskům může dělat
2: určitě,
1: problémy.
2: Určitě. Kluzké podlahy jsou opravdu problém, takže doporučujeme v době, kdy jsou moderní vinylové podlahy, plovoucí

0: úplně
1: jak zapomněla. Je to s těmi schody třeba? Schody. Vadí pejskům chůze po schodech?
0: Vadí pejskům po schodech primárně, když jdou dolů, teda ze schodu. Ta chůze nahoru až tak problémová není. Někdy naopak v rámci fyzioterapie pomalou kontrolovanou chůzi do schodu doporučujeme. Ale ze schodu
1: je to horší.
0: Může být problém.
1: No, jak se chovat ke štěňátkům, ať už na začátku třeba něco neskazíme? Vadí například procházky několika hodinové? Určitě. Ono to štěně vypadá, že je asi
0: ano,
1: pořád
0: štěňátko vypadá,
1: pohodě,
0: že
1: veselé.
0: Pořád plné energie a pořád chce něco dělat, ale opravdu bych doporučovala víc krátkých procházek než nějakou dlouhou túru. To určitě ze začátku ne. Hodně se nám stává, že vidíme už třeba kolem 7-8 měsíců, kdy psi jako sportují, což asi, teda ne asi, určitě to není dobrý pro psy, není to dobrý. Ani nějaké úplně, právě nějaká úplně cílená fyzioterapie, třeba na balančních podložkách, pro štěňata nejsou úplně ideální.
1: Tak těch psích sportů je teďka spousta,
0: tak
1: se tomu hodně lidí asi začíná věnovat nebo věnuje.
0: Moderní, všichni to chtějí dělat a všichni to chtějí dělat hned, takže určitě nedoporučuji hned, počkala bych.
1: Tak a tím dnešní poradna končí. Moc děkuji Kateřině Řehořové za zajímavé povídání a rady. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
1: Ano, a ještě pozvánka na příště. Příští úterý budeme vysílat velkou radioporadnu, tedy v čase od 10 do 12 hodin. A ta bude na téma změny v programu Nová zelená úsporám. Teď už krásný den přeje Iva Havlíčková.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Někdy příště, tak tohle byl Katapult a dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava je téměř ve svém finále. Už za 10 minut vám Lucie Kociánová nabídne polední zprávy. Zítra po 11. hodině už se můžete těšit na další interview, které vám nabídne Kateřina Huberová. Interview z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím zítřejším dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Ta je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a také se věnuje preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Host Českého rozhlasu Ostrava tady bude zítra po 11. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Už za 3 minuty bude poledne, ladíte Český rozhlas Ostrava a máme tady informace pro vás všechny posluchače, kteří nás posloucháte na Valašsku. Zítra totiž dojde k výluce vysílače Valašské Meziříčí Radhošť. A tak mezi 6. hodinou raní a 15. hodinou odpolední budete mít pravděpodobně problém naladit rozhlasové stanice, včetně Českého rozhlasu Ostrava. Na vysílačích totiž na Radhošti bude probíhat pravidelná údržba anténního systému. Nicméně po 15. hodině by už všechno mělo být tak, jak má být.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravská huť bude ještě letos vybírat firmu, která postaví novou elektrickou pec. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. Amatérští pozorovatelé zaznamenali v Ostravě víc než 1500 přírodních druhů. Odpoledne bude polojasno, na horách možné přehánky a teploty až 25 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Ostravská Nová huť pokročila s přípravou stavby elektrické obloukové pece za zhruba 17 miliard korun. Zařízení nahradí bývalé vysoké pece při výrobě oceli. Jak potvrdil výrobně technický ředitel Nové huti Ivo Chmelík, podklady pro výběrové řízení jsou hotové.
4: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného hlavního dodavatele nebo dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
3: Huť současně řeší také zajištění dostatečného přívodu elektřiny do areálu závodu. Kvůli stavbě přípojky z Nošovic jedná s majiteli dotčených pozemků. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičům, který se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
5: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, jim hrozí až 10letý trest vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Do letošního ročníku globální výzvy na pozorování přírody se v Ostravě zapojilo víc než 1000 lidí. V různých částech města zaznamenali přes 130 tisíc pozorování více než 1500 druhů rostlin a zvířat. To je méně než v loni a podle organizátorů to způsobilo chladnější dubnové počasí. Zatímco jinde ve světě lidé v největším množství pozorovali pampelišky, ve výsledcích z Ostravy podle Tomáše Ocáska z Ostravského muzea dominují 7 krásky.
6: Ono to vlastně celé potom slouží vědcům celého světa, kteří vlastně díky tomu můžou zkoumat blíže městskou diverzitu těch konkrétních měst. Pozorování, které občané učiní, tak jsou vlastně veřejně dostupná a pomáhají tím vlastně i vědcům k získávání informací.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasno, při zvětšené oblačnosti očekáváme zejména na horách přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů. V noci pak očekáváme ještě polojasno, k ránu bude oblačnosti přibývat a postupně během dne na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Vítkovicích se zdržíte na Rudné před křižovatkou u městského stadionu ve směru na Havířově neprůjezdný pravý jízdní pruh. Blokuje ho porouchaný nákladní vůz, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři a půl minuty popolední, tohle byla Lucie Kocianová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a já jsem teda velmi rád, že v Ostravě to jsou sedmi krásky, zatímco všude jinde dominují pampelišky. Lucie, proč si myslíš, že to tak je, že máme tolik sedmi krásek?
8: Protože to je spousta krásek, já nevím. Je to hezká květina.
7: Ale je to dobré, že? Je to dobré. Tak to je taková pozitivní zpráva z Ostravy. 1500 živočišných a rostlinných druhů jste vypozorovali vy, kteří jste v dubnu bloudili naším městečkem na soutoku Odry a Ostravice. A odkud nás posloucháte vy a odkud se nám dovoláte, začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Máte-li hudební přání, tak je nejvyšší čas začít vytáčet telefonní číslo 596 11 22 66. Krásné dobré poledne na Moravu i do Slezska. Vám přeje Lucie Kocianová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první hudební přání bude pro všechny pány, kteří se jmenují Jarmil, protože ti mají dneska svátek. Dáme si abu a telefonní číslo připomínám 596 11 22 66.

0: 12 hodin, 12 minut posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pro další písničku si teďka zajedeme pod Ostrou hůrku. Míříme do Háje, kde nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den do Slezska.
1: Dobrý den, přeji všem posluchačům i vám hezký den. Dnes slaví své krásné narozeniny naše milá, hodná, obětavá paní Liduška Teplíková z Háje ve Slezsku. Přejeme jí hodně pevné zdraví, trošku štěstí, boží požehnání a pohodu, ať má stále dobrou náladu. Za celou velkou rodinu přeje švagrová Helena z Háje. Vám děkuji za písničku a přeji hezký den. Děkuji.
0: Rádo se stalo a hezký den do Háje.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Háji ve Slezsku a teď zamíříme do Nového Jičína. Volá nám Natálie. Hezký dobrý den.
1: Krásný dobrý den i vám.
0: Tak Natálie, povídejte, co máte na srdci, co byste ráda vyřídila?
1: Já bych chtěla popřát svojí babičce Bronislavě Bergerové z Nového Jičína k dnešním 71. narozeninám. Milá babičko, k tvým 71. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, síly a co nejvíce krásných chvil. A ti každý den naplněný úsměvem, pohodou a láskou těch, kteří tě mají rádi. Velké poděkování patří i dědečkovi za všechnu lásku a péči, kterou ti věnuje. Krásné narozeniny. S láskou ti přeje celá rodina, manžel Jiří, dcera a vnučky.
0: Krásné přání a my babičce taky přejeme všechno dobré. Natálie, děkujeme za telefonát, mějte se hezky.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A další přání v dnešní hudební poště už bude mít paní Julie. Míříme na východní konec města Kravaře. V Koutech nás teď čeká paní Julie. Hezký dobrý den.
3: Děkuji za krásné přivítání, pane Vladimíre. A dnes posílám písničku do Kravař Koutu pro našeho souseda Karla Grgarčika, který má narozeniny. A ve čtvrtek slaví naše kamarádka Liba Ulbrichtová z Kravař narozeniny. V sobotu slaví naše kamarádka další Kristina Vychová narozeniny. Všem přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenost a Božího požehnání a ochranu Matky Boží přeje Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo je znají a mají rádi. Vám děkuji za prostor ve vysílání, za vyhledání písničky. Všem přeji krásný jarní den a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, paní Julie, mějte se krásně.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme s Hudební poštou navštívili Kravaře a ve Slezsku ještě zůstaneme. Teď se jenom posuneme blíže ke Krnovu. Míříme pod Strážiště do rodiště Hanze Kudlicha. V Úvalně nás čeká paní Milada. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Hezký dobrý den, já vám taky, pane Vladimíre, přeji. A chtěla bych písničku Spadlý měsíc do vína. Je to od Adama, jako jo, mám ji strašně ráda. A jsem ráda, že jsem se dovolala, moc jsem ráda za to. A tak bych ráda všem, kdo mě doposlouchají a co písničky si dávají jako všem známým. A takže bych taky chtěla, já jsem sama pro sebe, tak jsem ráda, že můžu si poslechnout.
1: Já vám ji moc rád pustím, paní Milado. No, písnička je připravená, mějte se v Úvalně moc hezky a pozdravujte
2: děkuju,
1: tam.
2: Děkuju. Přijďte do Úvalna, tady je hodně krásných rozhledná, všechno, co je tady, zrcadlové, no, výborné.
1: Tolik pozvání do vesnice na Krnovsku, my do které i pravidelně zajíždíme. Mějte se krásně a díky za zavolání.
2: Výborně, ježiši,
1: tak jo, tak to bylo tak studio Úvalno, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, je 10:30 a posloucháte pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Byli jsme ve Slezsku, byli jsme v Úvalně a ve Slezsku ještě zůstaneme. Míříme na úplný západ Ostravy. V Ostravě Porubě nás teď čeká paní Irena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den všem. Děkuji. Ráda bych nechala zahrát vaším prostřednictvím své kamarádce Lice Galiové, která měla narozeniny 29. května. Taky sobě měla jsem narozeniny v neděli a své příbuzné z Valtic u Mikulova, paní Karle Ličkové, která má narozeniny 5.6. Hlavně ale bych chtěla pozdravit všechny své spolužáky z Hošťálkovic, Lhotky a Bobrovníku ročník 41, kteří se dožívají v tomto roce 85 let. Všechny zdravím, přejím jim hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví. Přejím to Irena Fjutovská Glumbíková. Děkuji vám a mějte se krásně.
0: Rádo se stalo.
1: Písničku našeho mládí, jo? Děkuji.
0: Dobře. Děkuji. Hezký den do Ostravy Poruby přejeme.
2: Po babičce klokočí a pod mě strach a do očí padl ti prach.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 12 hodin 630 minut a my míříme s hudební poštou do Frýdku. Další přání bude mít paní Alena. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím všechny v rozhlase a volají ti, kteří se dovolají. I v sobotu jsme měli velkou oslavu. Dcera Miloslava slavila 50, dcera Jana 35, vnučka 21 a moje já 70 let, manžel 76. Bylo to velmi dobré a chtěla bych poděkovat dceři Miloslavě a Janě za všechno, co pro nás udělali při oslavách, se starali o jídlo, o pití, o všechno se starali dobře a bylo dobře. A chtěla bych také ještě poděkovat Kristýnce, vnučce, která nám upekla vynikající dorty a koláče. Děkuju moc krát, holky, bylo to fajn a doufejme, že se zase někdy tak sejdeme. Děkuju za písničku a nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Alenko, a dodatečně blahopřeji. Mějte se krásně ve Frýdku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Bude 12:45, posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a máme před sebou další hudební přání, tentokrát z Leskovce od paní Broňky. Hezký dobrý den.
3: Ještě jednou pozdravím všechny v rozhlase a všechny posluchače. Dnešní hudební dárek bych chtěla poslat do Hlutina, kde v sobotu oslaví své narozeniny paní Aneška Stiblíková. Všechno nejlepší, hodně štěstí, které potřebuješ, hodně zdraví, božího požehnání, radosti z dětí, vnoučat a pravnoučat. Ti přeje kamarádka Anička, připojuje se také vnuk Roman s Evičkou, Broňka s rodinou a všichni ostatní přátelé a známí. A chtěla bych také poděkovat za hezké pořady, které pro nás vysíláte. Ještě jednou děkuji a nashledanou.
2: My děkujeme, že nás posloucháte, paní Broňko. Jsme velmi rádi a přejeme krásný den do Leskovce. Tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přesně taková byla dnešní hudební pošta s datem 2. června. Splnili jsme hudební přání a ta další splníme v našem vysílání zase zítra v pravé poledne. Zítřejší dopoledním vysíláním a také hudební poštou už vás zítra provede tedy Richard Piskala a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava se loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. V příštím desetiletí chce Ostrava vybudovat 100 nových bytů za každý rok. Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku začne revitalizace vnitrobloků. Zítra bude zataženo, déšť a místy i bouřky. Teploty maximálně 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Memorandum dnes se spolkem podepsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten téma považuje za jednu ze svých priorit. Spolupráce má církvi pomoct s citlivým řešením případů, říká předseda spolku Jiří Kilar.
2: To znamená plná informovanost obětí, kteří musí přicházet k církevnímu soudu, plná podpora a péče pro ty oběti, to znamená psychoterapeutická pomoc ze strany církve, hrazení té péče, zároveň i nějaká prevence.
0: Otevřít by se podle něj v budoucnu mohlo například Centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Ostrava chce do 10 let vybudovat 1000 nových bytů. Zavazuje se k tomu v nové koncepci bydlení, která má pomoct zastavit odliv mladých obyvatel do jiných měst v Česku. Autoři koncepce propočítali, že vyšší podpora bydlení se městu dlouhodobě vyplatí. Z dat vyplývá, že více než polovina obyvatel Ostravy žije v panelových sídlištích a že právě nedostatek různých typů bydlení motivuje mladé rodiny k odchodům jinam. Na rozvoj městského bydlení bude město podle koncepce ročně dávat 3% z rozpočtu. Frýdek Místek v létě začne s revitalizací prvního vnitrobloku na sídlišti Riviera. Staré asfaltové plochy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova nahradí parkoviště pro 29 aut. Na to navážou úpravy zeleně.
3: Práce podle magistrátu vyjdou na asi 9,7 milionů korun. Postupně chce město zrevitalizovat na Riviéře další 3 vnitrobloky. Půjde hlavně o nové chodníky, zeleň, herní prvky pro děti a další mobiliář. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Obec Prostřední Bečva na Vsetínsku připravuje instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých budov. Nové solární panely budou umístěny na obecním úřadě, domě služeb a bufetu u tenisových kurtů v areálu biotopu, dodává nezávislá místostarostka obce Alena Srovnalová.
4: Potřebujeme si samozřejmě uspoření energie, instalujeme to na objekty, kde je vlastně jako provoz v obecní úřad, je, běží vlastně jako celoročně. V minulém roce jsme zakoupili na obecní úřad elektromobil, takže samozřejmě chceme prostě ušetřit za provoz, ať už toho auta, anebo z těch samotných objektů.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. K ránu pak bude oblačnosti přibývat a postupně během dne na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi Hladkými Životicemi a Suchdolem nad Odrou se srazilo nákladní a osobní auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vídávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
6: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partišová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: Ano, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partišová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. Ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partišová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp. a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě,
1: ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, zažila jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak, já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech, a potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let, tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita a pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila, kojila a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partišovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel. Ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
0: Oknem, jo,
1: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou skouknout na YouTube, můžou si to skouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat. Takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala.

0: A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě a víš, že letí sám už na vlastní pěst a to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo. A musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký. A ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to si najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělé člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. Možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Takhle to je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Už jsi léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Jak lépe zajistit bezpečnost dětí u opatrovnických soudů, navrhuje úprava rozvodové novely. Do krnovského participativního rozpočtu se přihlásilo 6 projektů. Bunkr na trati v Bohumíně je ode dneška po povodních znovu otevřený. Zítra bude oblačno, déšť a místy i bouřky, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Opatrovnické soudy by mohly od nového roku povinně zjišťovat, jestli v rodině dítě nezažívalo násilí. Navrhuje to v úpravě rozvodové novely ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení také třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Odborníci by na sebe měli u soudu podle vedoucí dětského advokačního centra Locika Lindy Sokačové vzít odpovědnost a situaci vyhodnotit.
2: Protože pokud čtyřleté, pětileté, šestileté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního násilí, rozhodně ta kladná odpověď dítěte by neměla být důvodem, proč ten kontakt povolíme. Je tady také nutné nějaké to odborné posouzení.
0: Podobný návrh jako ministr Tejc podali také senátoři. I oni navrhují, aby nová pravidla platila od 1. ledna 2027. Celkem 6 projektů se tento rok přihlásilo do participativního rozpočtu v Krnově, takzvané Krnovize. Peníze na nápady od lidí vyčlenilo město poprvé od povodně v roce 2024. Nejlepší projekt vyberou přímo lidé. Hlasovat můžou do 21. června na webu Krnovize, říká mluvčí krnovské radnice Rita Círová.
3: Každý hlasující má 3 kladné hlasy a 1 záporný. Vyhraje projekt, který v součtu kladných a záporných hlasů získá nejvíce hlasů kladných. Zda se bude realizovat jeden nebo více projektů, bude záležet na výši nákladů. V součtu nesmí přesáhnout 1 milion korun.
0: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň víc než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny. Po 2 letech oprav se dnes znovu pro návštěvníky otevírá vojenský bunkr na trati v Bohumíně. V roce 2024 pěchotní srub z někdejšího československého válečného opevnění poničila voda, která tam sahala až po strom a zničila veškeré vybavení. Členové klubu vojenské historie tak museli bunkr opravit. Kromě původních exponátů teď v muzeu přibyly i nové instalace, říká mluvčí Bohumína Jana Končítková.
4: Přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. K ránu bude oblačnosti přibývat a postupně během dne pak na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě dávejte pozor, v ulici Lidická je tam porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne, to vám přeje už 4 minuty po 14. hodině. Za všechny z ostravského studia Českého rozhlasu také Iveta Radamová a vítám vás u našich následujících minut i hodin odpoledního vysílání toho dnešního už 2. červnového. Co nás ale čeká, kam se vydáme? Začneme na Bruntálsku v horním toku. Opavice v Heřmanovicích začaly opravy břehů. Proč, řekneme za chvíli. V polovině hodiny se zastavíme v Jindřichovském muzeu. No a co se muziky týká, můžu slíbit také pohodu. Třeba z Nazarety s Karlem Gottem už za chvíli, nebo s Věrou Martinovou i písničky, které nestárnou. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne s námi.

0: Věru Martinovou jste poslouchali hned v úvodu této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďte s námi teď na Bruntálsko. V Heřmanovicích totiž začaly opravy břehu po ničivých povodních. Státní lesy zpevňují horní tok řeky Opavice, která se v září vylila z koryta a zatopila obec. První sanace tam byly už po záplavách. Nyní jde o definitivní renovaci. Detaily zná reportérka Andrea Brtníková, kterou už vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den tobě posluchačům.
0: Andreo, co se na místě děje a jak ta oprava probíhá?
1: Teď je to vlastně ta první etapa, ale definitivní, opravdu takzvaná pořádná oprava toho koryta po loňských povodních. Na místě dělníci zpevňují břehy a opravují to k pomocí opravdu těžké techniky. Ta technika je přímo v tom korytě, tam vjel i náklaďák a pozor, to se možná mužům bude líbit, je tam i takzvaný kráčející bagr. Oni mu říkají různě, třeba pavouk nebo šlapák takzvaně, a je to právě proto, že tenhle ten kráčející bagr se dokáže pohybovat přímo v tom náročném terénu řečiště, on prostě zvládne jít do těch svahů. A je teda opravdu chlapák, tento šlapák, protože unese velmi těžký lomový kámen. Ty největší kusy váží až 1 tunu. Jsou tam různé typy, ale opravdu představte si ohromné balvany a tenhle ten šlapák to tak různě zvedá. Je to fascinující, samozřejmě podívaná. Na některých místech se kameny skládají do takzvané rovnaniny, jinde tvoří takový volnější kamenný zához, ale je důležité, to mi jeden ten stavby vedoucí vysvětloval, že ten bagrista tam nemůže být sám, má tam pomocníka, který mu přesně říká, kam to dá. Takže sice těžká technika, ale precizní jako vlastně na detaily, protože to nejde jen tak naházet ty kameny. Takže jsou tam na to dva a pak mají ten šlapák. V Hodospáři taky připravují projektovou dokumentaci pro další úseky proti tomu proudu, takže teď už někde stavějí a už si chystají dokumenty k tomu, těm dalším úsekům. Pracují taky na menších tocích, tak v těch hlubokých lesích a kopcích, například kolem Ptáčníku nebo v Komorské potoce, to už jsou Holčovice. Celý ten program obnovy vodních toků v regionu je rozvržen přibližně na 10 let.
0: Můžeš prosím připomenout, jaké škody v této lokalitě voda napáchala?
1: No, v těch Heřmanovicích, jo, loňská, teda zářijová povodeň napáchala obrovské škody. Opavice se vylila z koryta, podemlela, místy úplně strhla břehy, poškodila komunikace, tam dokonce část obce, ten dolní konec byl pár dnů úplně vlastně odříznutý od okolí. Problémy byly také v dopravě, protože tam vlastně ta voda podemlela tu cestu. Tam nemohl projíždět autobus, byly strhnuté i můstky a mosty. Lidé se tak neměli jak dostat do práce, děti do školy. Já si pamatuju, že se tam točila reportáž, že děti se dokonce učili na obecním úřadě a ty paní učitelky z Holčovic za nimi jezdili šílenou oklikou, ale přijeli za nimi. Následky té velké vody jsou v krajině patrné dodnes. Třeba dodnes tam jdou vidět sesunuté svahy, protože opravdu prostě je to údolí a ta voda nabrala sílu a strhla to všechno kolem. Hospodáři vlastně přistoupili právě proto k té rozsáhlé sanaci břehu a zpevnění koryta.
0: Situaci v Heřmanovicích na Bruntálsku mapovala pro odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková. Díky za všechny informace.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Hostem příští rozhlasové lékárny bude doktor Martin Němec, primář gynekologického oddělení nemocnice Frýdek Místek. Spolu s ním se zaměříme na urogynekologii, která se zabývá mimo jiné diagnostikou a léčbou inkontinence. K poslechu lékárny zve Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Teď se zastavíme v jednom menším muzeu. Nedávno se právě v rámci areálu zámku v Jindřichově toto muzeum stěhovalo do nového útočiště a spolu s dalšími sbírkovými předměty se přemístily i starodávné hraniční kameny. V expozici sice zatím stojí opřené u stěny místnosti a čekají na podrobnější popisky. A tak se správcem muzea Václavem Vyhlídalem a také s nezávislým starostou Martinem Korduliakem si unikátní kameny prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Kolik jich je? Čtyři hraniční kameny?
2: Tři. Jeden je poštovní. Tady toto je poštovní.
1: Upřesňuje správce Malého Jindřichovského muzea Václav Vyhlídal. Takže tři hraniční kameny. Ano. To je vlastně kus historie, součást expozice.
2: Ano, a tyhle kameny patří do Jindřichova, dá se říct, protože vymezovali majetek jednotlivých majitelů pozemku v Jindřichově. To znamená, že tam je číslo toho pozemku plus většinou tam se ještě udávalo jeho jméno.
1: Takže jsou tam vlastně iniciály. Na jednom kameni je H a H, na druhém B, B, ten třetí má taky B, B a my k tomu umíme přiřadit jména?
2: Jména ne, zatím nevíme. Ne, ale my na to přijdeme.
1: Takže my jsme na startu vlastně bádání.
2: Ano, no, samozřejmě, vždyť já mám doma toho strašně hodně těch věcí.
1: Vy se nenudíte.
2: Dvě nebo tři berny mám z kostela, archivály, které vlastně se měli zlikvidovat, že? A to jsou takové dokumenty až od 17., 16., 17. století, takže vlastně pořád mám co dělat, asi říct. A toto,
1: ten poštovní...
2: to říkám proto, toho mám rád, ten kamen mám rád, protože já jsem starý pošťák. Starý pošťák jsem. A dělal jsem v Krnově šéfa na hlavní poště a tohle vždycky bylo, ten kamen byl umístěn na místě, kde přijížděl dostavník s poštou.
1: Ano.
2: Přijel dostavník s poštou, dovezl dopisy, většinou těch kamenů byly takové, dá se říct, hospůdky, odpočívadla, kde oni ty koně vypřáhli, odpočinuli si, nabrali poštu a pokračovali dál. No pochopitelně tohle, ty dostavníky a tu poštu, to jestli vám říkat něco, turn taxisové,
1: ano.
2: Tak ti byli majitelé v Rakousku-Uhersku pošty, dá se říct, jako, jo, jako poštovní
1: služeb.
2: Tak. A to je jeden z kamenů, který údajně stával na místě bývalé celnice tady v Jindřichově.
1: A ta byla kde?
2: Jak pojedeme ke kostelu, tak já vám ukážu, tam je potom vedle ní.
1: Takže poblíž kostela.
2: Poblíž někde. Kostela stávala, byl teda tam jako nalezen, ale jestli tam skutečně jako byl, to dneska už asi nezjistíme, ale je to možné, protože byla celnice a za celnici byl domek a to byla šatlaba místní. Když přišli přes hranice do obce, tak zatkli a zavřeli je na 24 hodin do té šatlaby.
1: No a pojďme se ještě podívat na ten kámen blíže, co tam vlastně my jsme schopni rozklíčovat. Tady je koruna.
2: Ano.
1: Ano. A pod tou korunou je... To bude nějaká ta poštovní, a teď co, symbolika, co v tom vidíme? Pane starosto, starosta Martin Korduliak zkusí zaměřit pohled na poštovní kámen.
2: Není to nějaká postava?
3: Nahoře korunka vypadá celá zřetelně. Tam ta, může to být nějaká postava na nějakém koni, ale to už se ztrácí v tom dole, v tom níže vytesaném. Těžko říci, no.
1: No, tak je to taky trošku tajemná, které činí z toho kamene a my už se nedopátráme. Nebo tak to musela by se samozřejmě znát ta starodávná poštovní symbolika.
2: Já mám doma práci zpracovanou nějakým zájemcem, který právě ty poštovní kameny po celé republice a dělal i toto. Den to fotil ten kamen, celý den strávil toho kamene a zpracoval to a poslal mi jednu publikaci, takže až budu mít čas, tak si zjistím, protože určitě
1: tam je popis. Bude, tak tady bude popisná tabulka.
2: Oni ty cedulky by měly být všude, jenomže tím stěhování se...
1: Je to tak.
2: Takže asi tak.
1: Z Jindřichova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pokud jste si už zvykli na koncerty v přímém přenosu a máte je rádi, tak ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připravujeme další z nich, jak už víte. Tentokrát jen připomenu zahajovací koncert Jazz Open Ostrava, a to už ve středu 10. června v S1 od 19 hodin a 30 minut. No a právě zakladatel a ředitel tohoto festivalu Jazz Open Ostrava Boris Urbánek byl také naším hostem ve vysílání a přidal také pozvání na už 20. ročník zmíněného festivalu. Také trochu vzpomínal, především představil ale letošní festivalové hvězdy a prozradil i něco víc ke sbírce klavíru. Samozřejmě mnohem víc si toho poslechnete, to znamená celý rozhovor na našem rozhlasovém webu ostrava-rozhlas.cz a je tam toho mnohem víc.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: leží na okamžiku, takže nemám to takhle úplně vyhraněné.
1: Křupavým kornoutku, protože to jím po cestě. Nemám čas si sednout prostě.
2: Dávám přednost zmrzlině v křupavém kornoutu, protože je to lepší na vychutnání.
3: No, asi v kornoutu, protože jsem přitom mobilní, protože můžu jít, nemusím u toho sedět. Já takové to sezení u zmrzliny asi ne, to spíš u kavičky jenom.
4: Já jsem zrovna jako na kelímek, protože já si to můžu vzít všude a neroztečí mi to, nebo když se mi to rozteče, tak aspoň to mám v tom kelímku a netečí mi to všude, že?
5: Já asi nepreferuju ani jedno, spíš podle situace, jak kdy a jak kde.
6: Já určitě v kornoutku a tady dcera žádnou. To já mám ráda, když mě to křupe.
1: No v kornoutku, protože to musí křupnout.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Až 100 nových bytů za každý rok chce Ostrava vybudovat. Kdy konkrétně, řekneme za chvíli. Podrobnosti uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čatiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostrava chce do 10 let vybudovat 1000 nových bytů. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. Českotěšínská charita dokončuje rekonstrukci domova pro seniory. Zítra bude oblačno, déšť, místy i bouřky, teploty až 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Stovku nových bytů za každý rok chce Ostrava vybudovat v příštím desetiletí. Město se k tomu zavázalo v nové koncepci bydlení. Ta má pomoct zastavit odliv mladých obyvatel do jiných měst v Česku. Autoři koncepce propočítali, že vyšší podpora bydlení se městu dlouhodobě vyplatí.
4: Z dat vyplývá, že víc než polovina obyvatel Ostravy žije v panelových sídlištích a že právě nedostatek různých typů bydlení motivuje mladé k odchodům jinam. Na rozvoj městského bydlení bude město podle koncepce ročně dávat 3% z rozpočtu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Jarní teploty podle ústavu stoupají v průměru o 0,3 stupně Celsia za 10 let. Meteorologové proto naměřili posledních 12 nejteplejších jar po roce 2000. Charita v Českém Těšíně finišuje s opravou domova pokojného stáří. Z budovy na Hrabinské ulici zmizelo lešení. Stavební firma dokončí práce v červnu. Pak bude charita připravovat interiér. Dům je zvýšený o jedno patro. Od letošního podzimu tam bude bydlet 18 klientů, říká Michaela Horňáková z charity.
5: Tady máme nový výtah, který jezdí z toho třetího patra až rovnou na zahradu. To znamená ani ne do prvního patra, ale úplně až dolů. A že ven se dostanou i klienti, kteří jsou třeba upoutáni celodenně na lůžko a dostanou se bez jakýchkoliv problémů ven.
3: Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje podle plánu. Dělníci tam aktuálně pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace v chodbách, čekárnách a vstupní hale. Práce probíhají za plného provozu, většinou odpoledne po 14. hodině. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky nebo dočasnými omezeními, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
6: Součástí modernizace jsou nové podhledy, úsporné LED osvětlení a především nová vzduchotechnika. Ta výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty i zdravotnický personál, a to zejména během letních veder a zimních měsíců. První výsledky už jsou vidět v budově A. Kompletně hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.
1: Počasí.
3: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. K ránu bude oblačnosti přibývat a postupně během dne pak na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Karviné v ulici Ostravská se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se určitě zastavíme na Třinecku, a to v muzeu v Tyře. Co zajímavého tam je k vidění, dovíte se za chvíli. Pozveme vás i na jednu speciální výstavu. Zemský archiv v Opavě totiž slaví 125 let a jeden vítězný recept z pochoutkového roku určitě chybět nebude. Ivan Vodochodský dnes připraví králíka s černou omáčkou. Z muziky kapela Ready Kirken, Hana Zagorová anebo Činasky. Tak ať se vám dobře poslouchá. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: V muzeu v Třinecké Tyře tam ochraňují historii této části kraje. Vystavují tam totiž nálezy původního valašského osídlení ve vysoko položených místech, po nich zbyla jen torza kamenných základů a sklepení. Jaké zajímavé předměty se podařilo objevit, to popsala zakladatelka muzea Eva Haltofová, redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Ivě Havlíčkové. Tak si to poslechněme.
1: Tam jsou ještě v poličkách takové drobnější věci, označené čísly.
2: To jsou nejstarší věci, které jsme začali hledat s bývalým archeologickým kolegou panem Kniblem od roku 2007. A začali jsme hledat původní osídlení obce. Použili jsme tady tu mapu prvního josefovského mapování. Podle toho Misinovec zhotovil tu plastickou.
1: No, čili mapa Tyry.
2: To je mapa Tyry, ano. A tady ta čísla, to jsou všechno místa, která jsme objevili, kde bývaly osady a domky. A když jsme odkrývali ten půdorys, tak jsme nacházeli různé skřepy, keramické, skleněné, kovové. Pan Knibl je čistil. No a já jsem je ukládala. Těch míst, která jsme objevili, je jich 14. Nechali jsme datovat střepy, aby jsme věděli, v jakém období se pohybujeme. A je to asi doba 16. až 19. století.
1: Tady je vidět, že ta Tyrka, říčka, teče v údolí. A my jsme kde teda? Na této plastické mapě, teď v muzeum v Tyře. Tady jsme dole.
2: Ano, tak to vidíme, že to osídlení je až tady, třeba tady to nejvýše položené má 995 metrů nad mořem, takže je dost vysoké. Pod Javorovým je.
1: No, Javorový 1039 metrů nad mořem.
2: No a většinou byly osídlené tady ty svahy, protože tady slunko začínalo svítit už od rána, svítilo celý den. Kdežto tady to je jako západní strana. Je tam málo slunka, je to neúrodná půda, takže tady to osídlení bylo slabší. Tady se pěstovalo hlavně obilí, kukuřice, brambory, ale ta půda nejdříve, než mohla něco rodit, tak se musela jako odstranit ty stromy, vyklučit se tomu říká, pořezat, z těch stromů postavili ty domky, no a vypalovali kořeny a pak teprve orálí, kolikrát jim to poškodila i zvěř, protože tady bylo plno těch srn, jelenů, laní, takže měli to opravdu těžký život a v těch kopcích to si člověk nedokáže představit, jak těžko se třeba sklízí seno, oni to všechno nosili na rameni, že v těch dýchtách. Takže opravdu těžký život měli v těch kopcích. Tak se stahovali pak níž a níž.
1: Ještě paní Autofová bere do ruky jeden z těch předmětů, z těch vykopávek, které s panem Kniblem tady objevili. Co to je?
2: No, je to hrdlo láhve a tady je znak koně skákající přes obruč. Nejdřív jsme si mysleli, že to je znak Ostravy, tam a koně. Ale pan Knibl napsal do muzea skla, a ti mu odepsali, že je to z láhve z Vídně na mazání koně. Takže v těch lesích se to tam někde objevilo a můžeme vlastně říct, že tady v těch lesích měli koně, kteří byli nemocní a nějakým způsobem se jim dostala do rukou mast na mazání koně.
1: Až z Vídně.
2: No a ještě tady třeba ta dýmka. Tady ta zase má napsáno Sailer. A taky jsme nevěděli, odkud se to tam mohlo vzít.
1: Na kousek dýmky.
2: Tak přes internet jsme se spojili s Banskou Šťavnicí a tam mají muzeum dýmek, ale od toho Sailera tam nemají a ten prý vyráběl dýmky do 19. století tam u nich v Banské Šťavnici. Takže ta se taky nějakým způsobem dostala k nám do Tyry.
1: Dodává Eva Haltofová, z Tyry Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice je Zemský archiv v Opavě. Letos slaví tato instituce 125 let a pořádá komentované prohlídky budovy a také zve na speciální výstavu. Na podrobnosti se už v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava budu ptát archiváře Petra Tesaře, kterého zdravím a po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Tesaři, pozvání je pro veřejnost do budovy ve Sněmovní ulici, aby nahlédla právě do fascinující historie archivnictví. Tak co výstava v badatelně nabídne?
1: Výstava mapuje 125 let našeho archivu a ukáže, jak fascinující proměnou prošel archiv i jeho funkce ve společnosti. Už dávno to není jen o prašování starých listin a posluchači tak budou moci uvidět, jak historii dnes doslova oživujeme, zejména naši konzervátoři, kteří používají původní postupy a v některých případech dokážou vpravdě zázraky. Dále můžou vidět, jak tradiční fotky nahradily nejdříve mikrofilmy a dnes digitalizáty, díky nímž si staré dokumenty mohou prohlédnout i z pohodlí domova.
0: Součástí té zmíněné akce jsou také komentované prohlídky historické budovy Zemského archivu. Tak kam se návštěvník v doprovodu archivářů může podívat?
1: Provedeme vás místy, kam se běžně nedostanete. Nakouknete ku příkladu do sněmovního sálu nebo do pracovny prvního zemského archiváře nebo do místností, kde byly na počátku 20. století ohnivzorné trezory. Protože v těchto prostorách dnes máme moderní depozitáře, připravili jsme pro srovnání unikátní historické fotografie a lidé tak přímo na místě uvidí, jak to vypadá dnes, jak to vypadalo před 100 lety.
0: Připomeňme, že akce se koná v neděli 7. a v pondělí 8. června, tak v jakých časech? A ještě jedna důležitá věc, je nutné si ty prohlídky nějakým způsobem zarezervovat dopředu?
1: Prohlídku není nutné si rezervovat, ale je třeba si vyzvednout časové vstupenky. Ty časové vstupenky jsou v informačním centru na Hlase v Opavě a prohlídky budou v neděli 7. června, a to celkem třikrát, dopoledne v 10 a odpoledne ve 2 a ve 4 hodiny. V pondělí pak máme pouze dvě odpolední prohlídky pro veřejnost, a to v 15 a 17 hodin.
0: Kdy bude budova toho Zemského archivu po oba dva dny otevřena?
1: Budova bude otevřena po dobu výstavky v badatelně po oba dva dny a v neděli to bude od 11 do 6 večer a v pondělí od 9 ráno a opětovně do 6 hodin večer. Všechny podrobnosti a přesné časy naleznou návštěvníci na našem webu či na sociálních sítích.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava archivář Petr Tesař. Díky moc za pozvání, děkuji za všechny informace a přeji pěkné odpoledne.
1: Já vám taky děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle Poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a také další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je dělají znovu naši porotci i profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem teď řekne, co vše budeme potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme takhle čisté hna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní.

0: To dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
0: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
0: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
2: No a pokud vás zajímá, jak to dopadlo nebo jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se určitě podívejte na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam nejen celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale také ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli to si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o takovou dortovou omáčku, kterou připraví šéfkuchař Roman Paulus. Zajímají vás detaily, tak určitě nezapomeňte poslouchat také Český rozhlas Ostrava.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Ostravská Nová Huť pokročila s přípravou stavby čeho a proč, to řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě chybět nebudou. Po 16. hodině to vás ale čeká už humoriáda. Hostem té dnešní 2. červnové by měl být Jiří Ptáčník. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Ostravská huť bude ještě letos vybírat firmu, která postaví novou elektrickou pec. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se letos poprvé koná pod vedením Janáčkové filharmonie Ostrava. Zítra bude oblačno s deštěm a teplotami do 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ostravská Nová huť pokročila s přípravou stavby elektrické obloukové pece za zhruba 17 miliard korun. Zařízení nahradí bývalé vysoké pece při výrobě oceli. Jak potvrdil výrobně technický ředitel Nové huti Ivo Chmelík, podklady pro výběrové řízení jsou hotové.
2: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného hlavního dodavatele nebo dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, abychom to postavili.
0: Huť současně řeší také zajištění dostatečného přívodu elektřiny do areálu závodu. Kvůli stavbě přípojky z Nošovic jedná s majiteli dotčených pozemků. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku zroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Tichonině na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu mluvčí armády Zdeňka Sobárně Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
3: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem, to je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
0: V Ostravě začal mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Na několik míst Moravskoslezského kraje přinese 40 koncertů a doprovodných akcí. Letošní ročník je poprvé v režii Janáčkově filharmonie Ostrava. Podle ředitele Jana Žemly program navazuje na linii nastavenou předchozím vedením.
4: Chceme se tam pokusit o výraznější internacionalizaci. Opravdu je mojí ambicí například z Hukval udělat takový, řekněme, Salzburg Moravskoslezského kraje. No a z tohoto festivalu jeden z nejvýznamnějších festivalů v rámci České republiky, což už tak samozřejmě je. A je to vlastně dobrá startovní pozice k tomu, aby se to nadále rozvinulo.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. K ránu bude oblačnosti přibývat a postupně během dne pak na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Lučíně se v ulici Mírové náměstí srazila 2 auta. Projíždějte místem opatrně a přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobře vyladěný tež.
5: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
1: Humoriáda.

kabát a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola Klukoviny, Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka? Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: To bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii.
2: Ano?
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátem?
2: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, já že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: že
1: mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád, takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo, ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydat tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování. Na telefonu v tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dáme Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: A pan Ptáček vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh, a taky to v ocení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, ano, vy nás.
6: Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte psát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou... Ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to jde? Dyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den,
0: stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnohaleté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyně, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova.
0: Dobře.
2: A uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit, vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, Rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautě.
0: To byla legrace samozřejmě.
2: No, dobrý, takže tohle to je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš, mám, jinak by tě bolelo za krkě.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano, když určitě. Něco porouchá, tak opustíme to. Já, ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta?

0: život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačatata.
1: Já teda chci panu Ptáčníkovi, nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název Ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako Tajnosti nebo Smůžničky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
0: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
0: Tak jo, další prosím, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
0: Zdravím divačku.
2: Díky.
0: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne. Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní Humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon, anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
4: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přinesl na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byl alegrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, tam může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, a já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač se pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě, ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak, a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celý.

0: účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novoty, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorologie v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že okolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku, od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku začne revitalizace vnitrobloků. Zítra bude oblačno s deštěm, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
3: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
2: Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Frýdek Místek v létě začne s revitalizací prvního vnitrobloku na sídlišti Riviera. Staré asfaltové plochy mezi ulicemi Václava Talicha a Beethovenova nahradí parkoviště pro 29 aut. Na to navážou úpravy zeleně.
4: Práce podle magistrátu vyjdou na asi 9,7 milionů korun. Postupně chce město zrevitalizovat na Riviéře další tři vnitrobloky. Půjde hlavně o nové chodníky, zeleň, herní prvky pro děti a další mobiliář. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
2: Celkem 6 projektů se tento rok přihlásilo do participativního rozpočtu v Krnově, takzvané Krnovize. Peníze na nápady od lidí vyčlenilo město poprvé od povodně v roce 2024. Nejlepší projekt vyberou přímo lidé. Hlasovat můžou do 21. června na webu Krnovize, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Každý hlasující má 3 kladné hlasy a 1 záporný. Vyhraje projekt, který v součtu kladných a záporných hlasů získá nejvíce hlasů kladných. Zda se bude realizovat jeden nebo více projektů, bude záležet na výši nákladů. V součtu nesmí přesáhnout 1 milion korun.
1: Počasí.
2: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno, k ránu pak bude oblačnosti přibývat a postupně během dne na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 57 mezi Krnovem a městem Albrechtice se stala nehoda 2 aut. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, krásné odpoledne také dnes pro vás. Tady máme souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Moravskoslezském kraji. Alespoň dvě témata. Ostrava přijde o jednu ze svých dominant, o více než 80 metrů vysoký plynojem. Proč? Řekneme za chvíli. A v Ostravě začal také Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Ovšem, zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucií Kociánovou ten nabídneme už po písničce. Přeji krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Začala demolice části ostravské Nové Huti. Firma likviduje nevyužité budovy na ploše zhruba 250 hektarů a v těchto místech v budoucnu plánuje průmyslovou zónu pro další výrobce. K zemi půjde v létě také více než 80-metrový plynujem. Majitelé Huti současně oznámili, že se po vlnách odchodů a výpovědí podařilo stabilizovat počet zaměstnanců na méně než 1900. Ostrava chce do 10 let vybudovat 1000 nových bytů. Zavazuje se k tomu v nové koncepci bydlení, která má pomoct zastavit odliv mladých obyvatel. Z dat vyplývá, že více než polovina obyvatel Ostravy žije v panelových sídlištích a že právě nedostatek různých typů bydlení vede mladé rodiny k odchodům jinam. Na rozvoj městského bydlení chce město dávat 3% z rozpočtu. Charita v Českém Těšíně finišuje s opravou domova pokojného stáří. Z budovy v Hrabinské ulici zmizelo lešení, dům je teď zvýšený o jedno patro. Stavební firma dokončí práce v červnu, pak bude charita připravovat interiér. Od letošního podzimu bude v rekonstruovaném domově bydlet 18 klientů. V Heřmanovicích začala po ničivých povodních rozsáhlá oprava břehu řeky Opavice. Lesy České republiky pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, která velká voda poškodila nejvíce. Práce jsou součástí dlouhodobé obnovy vodních toků v regionu. Hospodáři při nich využívají i speciální kráčející bagry a současně připravují projektovou dokumentaci pro další úseky. Po 2 letech oprav se dnes znovu pro návštěvníky otevírá vojenský bunkr na trati v Bohumíně. V roce 2024 pěchotní srub z někdejšího československého válečného opevnění poničila voda, která zničila veškeré vybavení. Členové klubu vojenské historie tak museli bunkr opravit. Kromě původních exponátů teď v muzeu přibyly i nové instalace. No a aktuální témata z dnešního dne pro vás máme připraveny i v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji, tak si pojďme říct, co se dělo v tom našem Moravskoslezském. Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové Huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a proto by mohlo sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem.
1: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské Huti.
2: Objem je 150 kubíků plynu.
1: A výška?
2: A výška 80 metrů.
1: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
3: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
1: Dodává generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
3: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
1: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel Huti Ivo Chmelík.
4: Předpokládáme, že do září bychom mohli mít snad vybraného dodavatele té hlavní technologie. No a potom na to máme 3 roky, aby jsme to postavili.
1: Nová Huť řeší i zajištění dodávek elektřiny pro novou pec, jedná z majiteli pozemků, co se podle Radka Strouhala vyřešit už podařilo, jsou zaměstnanci po vlnách výpovědí a odchodů v minulosti.
3: Postupně vlastně budou odcházet už ti, kteří měli předané výpovědi vlastně těch předchozích propouštěních a jsou takzvaně schovaní na neschopenkách, takže skončíme někde pod 19.
1: V Nové Huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a také Den v kraji a přidávám další téma. Těšínská charita dokončuje rekonstrukci domova pro seniory v Hrabinské ulici. Práce loni zkomplikoval nález dřevokazné houby a tak musela stavební firma navíc vyměnit i podkrovní trámy. Ovšem už brzy bez budovy měli dělníci odejít. Reportérku Natálii Janeškovou vyspovídal ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava kolega Petr Soukup.
1: V červnu stavební firma dokončí práci na novém charitním domově pokojného stáří a seniori by se tam měli vrátit už na podzim. Pracovníci charity už mají vybraný i nábytek. Já jsem se tam byla podívat s Michaelou Horňákovou z charity.
2: Máme před sebou dům, ze kterého je sundáno lešení. Máme světlej šedou fasádu, která bude doplněna červenými prvky s logem charity. Krásně to koresponduje i s těmi vedlejšími budovami, takže to opravdu vypadá velmi dobře.
1: Dům se zvýšil. Šel má úplně nové třetí patro, které je dispozičně stejně jako ta dvě nižší patra. Budou tam pokoje pro seniory, společenská místnost, zázemí pro pečovatele a právě úplně nahoře objevili dělníci v loni dřevomorku, dřevokaznou houbu, což znamenalo, že museli navíc vyměnit všechny trámy a dřevo z podkroví a ze střechy. Budova bude nabízet komunitní typ bydlení pro 18 klientů a pracovníci budou mít nově zázemí na každém patře, pokračuje Michaela Horňáková.
2: Tady máme nový výtah, který jezdí z toho třetího patra až rovnou na zahradu, to znamená ani ne do prvního patra, ale úplně až dolů a že ven se dostanou i klienti, kteří jsou třeba upoutáni celodenně na lůžko a dostanou se bez jakýchkoliv problémů ven.
3: Kde jsou teď seniori z domova a kdy se vrátí?
1: Charita si pronajala několik bytů ve dvou panelácích v městské části Svibice. Pečovatelky stále přebíhají mezi byty v různých patrech a stále připravují pro seniory aktivizační a terapeutické programy, jako by byly v původní budově. Třeba v březnu dorazil do 8. i 10. patra paneláku Poník, se kterým se seniori mohli seznámit a vykartáčovat ho.
2: Už si na to zvykli, ale zase si říkají, že se vrátí do toho svého domova, kde budou mít ty svoje pokojičky se svýma fotkama a se svýma věcma a těší se na to, až budou zase zpátky.
1: Říká Michaela Horňáková.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Českého rozhlasu Ostrava, ale pokračuje Den v kraji a pozvání na zajímavou akci. Až 40 koncertů i doprovodných akcí. Včera v Ostravě totiž začal Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letošní ročník je poprvé v režii Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poslechnout si velké symfonické orchestry i výjimečné solisty tak mohou lidé třeba v Opavě, Frýdku Místku nebo v Novém Jičíně. A to až do 3. července.

0: Carmina Burana zakončí festival na tradičním místě v amfiteátru Bukovácké obory.
1: Filharmonie Hradec Králové vlastně celý festival uzavře s jednou z nejslavnějších skladeb, která vůbec existuje, je známá široké veřejnosti.
0: Láká ředitel festivalu Jan Žemla. Právě velké symfonické orchestry jsou jednou z páteří programu. Letos do Ostravy dorazí také Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic, který doprovodí pianistu Lukáše Vondráčka.
1: Mám-li hovořit o komorní hudbě, naprosto zásadním vystoupením je pro mě například Jeruzalem Quartet zde v ostravském Vesmíru, nebo rumunský komorní orchestr, který vystoupí ve Frýdku Místku. No a ze solových recitálů bych zmínil klavírní recitál Vycházející hvězdy Tamty Magradze.
0: Gruzinská pianistka zahraje v ostravském Vesmíru třeba Danteho sonátu od France Lista. Poprvé se letos v rámci festivalu bude hrát v zrekonstruovaném historickém kravíně Bukovalského dvora. Novinkou bude také zastřešené pódium v Bukovalském amfiteátru.
2: Dojde k rozšíření pódia a zároveň tady připravíme podmínky pro to, abychom mohli hrát za každého počasí.
0: Říká vedoucí marketingu Janáčkovy filharmonie Ostrava Petra Javůrková s tím, že vstupenky na festival jsou stále k dispozici.
2: Podle aktuálních dat, které mám, tak zhruba 5 akcí je vyprodaných, a na ostatní ještě vstupenky jsou.
0: Lidé si ale mohou zajít i na Polis Symphonic Orchestra z Police nad Metují, kteří zahrají zdarma přímo v centru Ostravy u Nové Karoliny. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji. Ostrava ta má novou koncepci bydlení. Město se v ní zavázalo, že do rozvoje bydlení ročně investuje 3% z rozpočtu. Za 10 let by mělo ve městě vzniknout 1000 nových bytů. Na detaily se dnes ptal reportérky Marty Pilařové Vladimír Šmehlík.
1: Dobrá nabídka bydlení má pomoct zastavit odliv obyvatel. Za posledních 15 let z Ostravy odešlo zhruba 15 tisíc lidí. Demografické prognózy vypadají tak, že pokud by nastavený trend nepřetržitě pokračoval dál, tak by tady v roce 2070 žilo už jen 192 tisíc lidí. Připomenu, že počet obyvatel je teď necelých o 100 tisíc vyšší 293 tisíc. Díky cíleným investicím do bydlení by Ostrava mohla trend zvrátit a dosáhnout za stejnou dobu na počet obyvatel ve výši 330 tisíc.
2: No a jaké typy bydlení chce město podporovat?
1: Lidé klasicky sní o domečku se zahrádkou. V Ostravě ale nadpoloviční většina obyvatel žije na panelových sídlištích. Město chce proto podporovat i jiné typy bydlení, které tady obyvatelům chybí. Třeba různé řadovky nebo bytové domy s terasami, balkóny nebo sdílenými dvory a zahrádkami v parteru, které můžou i obyvatelům lidnatého města pocit blízkosti přírody dát. Městských nájemních bytů je teď v Ostravě přibližně 12,5 tisíce a z toho je asi 1000 neobsazených, protože nejsou v dobrém stavu. Na to se chce město soustředit a taky vylepšovat i ty už obsazené byty a posouvat je blíž k tomu, jak si dnes mladé rodiny život ve městě představují.
2: No je to vůbec potřeba rozšiřovat portfolio městských bytů, vždyť teďka aktuálně v Ostravě se staví tisíce nových bytů, které staví soukromí investoři.
1: To je pravda. I tam ale hraje město roli, kdy investorům nabízí pozemky a pomáhá projekty rozjet. Ale ne všichni si můžou dovolit koupit nákladné byty v nově postavených domech. Proto se město chce soustředit na rozvoj nájemního bydlení a dalo si za cíl postavit těch 1000 nových bytů za 10 let. No a v neposlední řadě se chce věnovat energetické úspornosti staveb určených k bydlení, protože, jak všichni víme, ceny a dostupnost energií patří mezi další výzvy blízké budoucnosti.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To vše probereme právě teď s Romanem Volným z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Romane, příjemné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Ten dnešní den byl opravdu slunečný v celém kraji, tak jako v Ostravě?
1: Ano, myslím si, že se povedlo úplně všude. Většinou jen polojasná obloha, obešlo se to bez srážek a ty odpolední teploty byly už i na letních hodnotách maxima většinou od 21 do 25 stupňů Celsia. Provází to většinou slabý východní nebo jihovýchodní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: V tomto čase nabízíme také předpověď pro ty nejbližší dny. Nejprve, jak bude v noci a co zítra, jaké počasí budeme mít?
1: V první půlce noci ještě beze změny vypadá to, že bude převládat nadále polojasná obloha, ale pravděpodobně během té druhé poloviny noci a zejména k ránu potom od jeho západu začne oblačnosti dále přibývat. Nad ránem by se mohly začít objevovat možná už výjimečně nějaké přehánky. Noční teploty většinou od 15 do 11 stupňů, vítr to bude provázet většinou slabý, v průběhu dne přechodně i proměnlivý, k ránu potom jižní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom očekáváme už většinou velkou oblačnost, vypadá to, že postupně během zítřejšího dne se na celém území objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Zítřejší maxima ještě pravděpodobně v těch dopoledních hodinách by mohly vystoupit na úroveň od 19 do 23 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách. To bude kolem 14 stupňů a vítr bude slabý, postupně mírný, jižní až jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu, ale odpoledne se potom bude měnit na západní až severozápadní.
0: Takový bude zítřek, to je předpověď počasí na středu, co čtvrtek a pátek, jak bude vypadat ta další část týdne?
1: Bude se to neustále střídat, ve čtvrtek návrat opět spíše k létu, zpočátku sice v noci ještě zvětšená oblačnost, doznívající srážky, ale postupně většinou polojasno, bez srážek a teprve k večeru by potom od západu mohlo opět oblačností přibývat. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 13 do 9 stupňů Celsia a ty odpolední maxima nejčastěji někde mezi 22 až 26 stupňů Celsia. Vítr slabý, jihozápadní a jižní do 4 metrů za sekundu. No a pro změnu zase v pátek hodně oblačnosti, od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky a během noci na sobotu budou srážky pro změnu opět ustávat a v závěru bude i ubývat oblačnosti. Noční teploty nejčastěji od 14 do 10 stupňů, ty páteční maxima potom jen mezi 16 až 20 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, během přechodně mírný, jihozápadní až západní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Jak bude počasí dále směřovat k víkendu, to určitě na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava budeme upřesňovat v těch dalších dnech. Já pro dnešek děkuji za předpověď pro ty nejbližší dny a loučím se s Romanem Volným z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a naslyšenou.
1: Hezký podvečer, naslyšenou.
0: Hezký podvečer i vám, děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 2. června. A co zítra? Zítra se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vydáme mimo jiné na svahy u hory Paradět v Hrubém Jeseníku. Vrátily se tam totiž ovce, které pomáhají chránit tamní alpinské trávníky. Návštěvníci tak mohou třeba při výletech na nejvyšší vrchol Jeseníku potkat i stohlavé stádo a pastevce v zácviku. Vydáme se i do světa Komenského ve Fulneku. Zítra tam bude živo až do večerních hodin, protože také ve fulnecké pobočce Muzea Novojičínska se koná muzejní noc doprovázená přednáškami, workshopem i koncertem. Více se od nás dovíte určitě v zítřejším vysílání. A také se vydáme do zákulisí práce našich televizních kolegů. Česká televize totiž natáčí v Moravskoslezském kraji nový seriál o nejzranitelnějších. Ponese název V zájmu dítěte a pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí v ní vystupují vyloženě v detektivních rolích. Více tedy zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek den v kraji končí, ale pokračujeme v našem vysílání, tak příjemný poslech dalších minut i hodin. Hezký podvečer přeji.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vodohospodáři zahájili trvalé zpevňování břehu Opavice v Heřmanovicích na Bruntálsku. Ministerstvo zahraničí kvůli mistrovství světa ve fotbale posílí ambasády ve Spojených státech a Mexiku. Turisté se letos můžou opět zapojit do regionální hry Poznáváme Valašsko. Zítra bude oblačno s deštěm, teploty do 22 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. V Heřmanovicích začala rozsáhlá oprava břehu řeky Opavice po loňských povodních. Lesy České republiky tam pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, která velká voda poškodila nejvíce. Práce jsou součástí dlouhodobé obnovy vodních toků v regionu.
4: Vodohospodáři při opravách využívají i speciální kráčející bagry a ukládají lomový kámen o hmotnosti až 1 tuny, aby zabránili dalšímu podemílání břehů. Současně připravují projektovou dokumentaci pro další úseky. Z Heřmanovic Andrá Brtníková, Český rozhlas.
2: V době fotbalového mistrovství světa posílí České ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a v Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macenky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct jen v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
5: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
6: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému DROST. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
7: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
6: Fatscher ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisti zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. Turisté se letos můžou opět zapojit do regionální hry Poznáváme Valašsko. Destinační společnost Valašsko ji letos pořádá už po 8. Hra provede účastníky na méně navštěvovaná místa v regionu. Hráči sbírají razítka v podobě medvědí tlapky do hrací karty, kterou si spolu s brožurkou mohou pořídit ve vybraných informačních centrech. Více dodává mluvčí destinační společnosti Lenka Kováčová.
8: Hra letos nabízí 20 turistických cílů, například Vráblovy paseky, Pramen Rožnovské Bečvy nebo Vařákovy paseky. Každoročně se do ní zapojuje kolem 5000 účastníků. Novinkou letošního ročníku je odměna už za 5 nasbíraných razítek, která má přilákat více turistů k poznávání regionu.
3: Počasí.
2: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku ještě polojasno, k ránu bude oblačnosti přibývat a postupně během dne pak na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 18 až 22 a na horách zítra naměříme okolo 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přeji vám příjemný podvečer, máme 4,5 minuty po 18. hodině. Po aktuálních zprávách určitě je pro vás připravena ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes má Jarmil, tak Jarmilu už je nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 2. června. Úvodní písnička samozřejmě už bude na vaše telefonické přání, ale ještě připomenu, telefonické, omlouvám se, na telefonická dnes bohužel také nedojde na vaše písemné přání. Ale v 2. půlce hodiny, to potřebuju říct, potěšíme určitě muzikou ty z vás, kteří rádi poslouchají folk. Folky chybět určitě nebude. Tak hezký podvečer a příjemný poslech.
10: Ostravská rozhlasová rodinka.
9: A píší nám z kroužku kreování horníků Barbora. Prosí nás o hudební gratulaci právě dnes 2. června, to protože krásných 85 let slaví pan Alois Edr. Lid sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem, pohlaď toho, kdo dnes slaví a dopřej mu hodně zdraví. Pošimrej ho za nás na líčko, ať dnes září jako sluníčko. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť my ho máme stále rádi. A tak za všechny členy kroužku krojovaných horníků Barbora přeje výbor.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosíme hudební přání pro členku Městského klubu seniorů Karviná Ráj z ulice v Áleji. Tou dnešní oslavenkyní je paní Helena Paloncová. Přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, radosti i pohody. Prostě, ať se v životě daří.

předem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A přidávám další blahopřání v naší ostravské rozhlasové rodince. A pro koho bude? Dobrý den, naše milé rádio. Prosím o písničku paní Broňce Bergerové z Nového Jičína k narozeninám, které slaví 2. června. S nejkrásnější kytičkou spěcháme za tebou klikatou cestičkou. Hudební přáníčko ti, milá manželko a babičko, posíláme a vinčujeme moc zdraví, které tak moc potřebuješ, štěstí a dobrou náladu. Buď stále tak veselá a dobrosrdečná jako po celý život. Připijíme ti, Broničko, na zdraví. Přání posílají manžel Jiří, dcera Žaneta s přítelem Milanem, vnučky Anetka a Natálie, manžele Myčaňkovi a jejich děti. Tak vše nejlepší.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přidám ještě jedno dodatečné přání. Dobrý den všem v Ostravském rozhlase a také posluchačům. Zdvořile prosím o písničku Bílá orchidej. Přání letí éterem do Těrlicka pro paní Marii Bílkovou k životnímu jubileu, které oslavila 31. května. Milá jubilantko, co více ti můžeme přát, než co u srdce můžeme hřát. Přejeme vám pevné zdraví, tolik potřebnou vitalitu a štěstí na každém kroku do mnoha dalších let. S přáním všeho dobrého a ještě lepšího zasílají všichni členové klubu důchodců dolu Darkov, závod 2 ve Stonavě.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky. Vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Mě to takhle hrozně vyhovuje. Dobrý den, protože já si vymýšlím a Ryše mi krotí. Jo? Tentokrát to bude jenom o holkách, teda o dámách, písničkářkách.
1: Milane, já když si tak vzpomínám, kdysi, víš, v těch dřevních dobách, které pamatujeme, jako moc písničkářek nebylo. Byly, ale nebylo jich moc.
2: Oni byly takové nějaké schované, zakuklené, ale teďka, Ríšo, teďka normálně, já ti mám pocit, že těch písničkářek je čím dál tím víc, ještě navíc oni se srocují, jo. Oni dělají svoje ženfesty a podobné věci, takže o to víc to vynikne. Jako kdybychom jim my chlapi nedávali dostatek prostoru. To mě až mrzí, jo. Začneme teda ženfestovou Martinou, jo. Martina Trchová a její Kousek mojí země.

0: Když jsem na začátku tak trošičku vzpomínal, že kdysi těch písničkářek, o kterých je dnešní pořad Folky, třeba nebylo tak moc, tak na jednu jsem ne, že zapomněl, ale ta už je na scéně nějakou dobu.
1: To tě hrozně zajímavé, víš, že když máme ty folky, folkové ceny, to mě vždycky až překvapuje, že ti, kteří hlasují, nehlasují pro ty staré, a to není pěkné, v případě dám, pro ty osvědčené legendy,
0: ano, no,
1: že to tam není, jo? Že třeba vůbec se neobjevil nikdo, kdo by hlasoval pro Voňkovou, vůbec se nikdo neobjevil, kdo by hlasoval pro Zuzanu Homolovou, i když ta je dobře na Slovensku, ale Raduza tam nebyla taky, jo? To znamená, to je škoda.
0: Tak si ji poslechněme.

0: Raduza samozřejmě s Robertem Křesťanem, to jste poznali určitě.
1: Jo, dávám v krásné věci. Jo. To se Robertovi i Raduze podařilo. Je to, a zpívají to tak, že se tomu dá věřit. Jo, takhle to nějak je. No a teďka, prosím tě, si pustíme někoho úplně nového, kdo se na scéně objevil a neustále září a všude získává nějaké ceny. Když jsem byl ve Stodole u Houprechtů vedle Dobrušky, tak jsem tam narazil, nebo vrazili jsme do sebe se Sárou Klárou a jejím albem Fénixy, které je něčím výjimečné. Já teďka nevím, prosím tě, jestli bych ho zařadil mezi ty standardy folkové, ale to je o tom, jak si to kdo z nás představuje. Ale v každém případě to je dobré a hudebník je dobrý.
0: Takže Klára Sára, anebo Sára Klára, já sám
1: nevím. To je, prosím tě, jenom přezdívka. Ona podle mě neví o tom, že je Sára. To je jen tak navíc, ale jako asi z toho dopříše, ta písnička dobře vyslovuje, dobře říká Klára Sára a její touha.

0: Klára Sára, která tedy u nás v Ostravě v rozhlase ještě nevystupovala. Milane, možná věc k zamyšlení.
1: Ale já si myslím, že když tady byla na folkových cenách, tak já jsem domluval, aby si s ní udělala nějaký rozhovor vedle ve studiu, tak třeba, jo, víš, to mi napadlo, mohli bychom to vydolovat, co se tam vlastně říká. Pojďme dál. Tohle je taková zvláštní legenda, taková chvilku vždycky se objeví, zazáří a pak zmizí a podobně. Beata Bocek, český Těšín, krásné písničky, zvláštní projev. Ty víš, že ona to cítí, že to je v ní. Viděl jsem ji, jak stála před pětistovkami lidí úplně z jiného oboru. A ti stichli a dívali se a poslouchali a pak ji odměnili velikánským potleskem a pak mi psali, že to byl jeden z jejich největších zážitků z toho, z té konference, kde byla jenom jako host. A, takže Beata Bocek je úžasná. Buď tu se mnou.

0: Takže Beata Bocek, to byla další písničkářka, která dnes zaspívala v pořadu Folky. Koho si vybral teď?
1: Ještě já se musím omluvit. Beato, prosím tě, jasně nás posloucháš. A vy všichni z Polska, kteří nás posloucháte, odpusťte mi, že jsem to nebyl schopen vyslovit. Já se do příště doučím. Jo, ten název jsem měl říct určitě polsky, ale nešlo mi to. Blondýna. Blondýna.
0: A tak to známe dobře tady v Ostravě.
1: Blondýna září průběžně, protože ona umí kolem sebe strhnout tu pozornost velkých kytaristů, velkých muzikantů. Jo, takže to je dobré. A vlastně už půl roku slaví nové CDčko, které je dobré. Které je dobré. Dokonce jsem kvůli němu volal do rádia.
0: Do nějakého rádia. Prostě.
1: Vlastně já tady bylo mi nešťastné jmenovat, protože jsem nepoznal, že některé věci zpívá ona, když to pustili. Ale tahle věc se jmenuje Lokálka a užijte si, je dobrá.
0: A my víme, že to zpívá ona, tak si ji pustíme.
1: Tohle Blondýna, prosím.

0: takovou zvláštní pozici mezi všema těma písničkářkama, jakože se s nima roztrhl pytel, má Marie Tilšerová. Protože on sebou nosí jakýsi zvláštní ještě fluidum a přívěsky a řeší merch ve větší míře než do ostatní a píše pěkně a zpívá pěkně, ale teďka nevím, v podstatě víš, že je to všechno o tom definovat si, co je vlastně ten mainstream v případě folku, kde to začíná, kde to končí a jak to udělat, abychom mohli jenom chválit. Dobře, Maruško, chválíme tě.
1: Chválíme a pouštíme písničku Přístav.

0: No a teď jsme na konci, jo. Takže na závěr, úplně na závěr, Saša. Saša Alexandra, dá. Alexandra Niklíčková, řečená Saša. A ta písnička na rozloučení se jmenuje Facebook.
1: Saša umí udělat skvělou show. To jsme zažili už dvakrát tady v Ostravě a rádi na to vzpomínáme, tak si připomeňme jedno z těch nahrávek.
0: Saša tak nějak rozdává přátelství, tak to vyzkoušíte, ano.
2: Kam pak se spoděl?

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera tešu karšuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a poslech nám zpříjemněla Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupilo do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durdoňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně, ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygienického nejde. Ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru ulízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, mám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem v 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získává pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. To znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partišová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partišová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. Ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partišová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu, ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp. a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali a jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou a na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka, nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, zažila jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu Snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel. Ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
0: Oknem, jo,
1: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
1: jo,
0: takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí a... Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže, my se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď jsi profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho. Hmm.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince, no a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo

0: nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
1: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristian po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
0: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
1: Větráte.
0: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
1: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
0: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
1: Děkuju moc. Já moc přišla, užij si léto, ať se ti daří.
0: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vyletím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

0: naše. Tohle to nám nemá říkat, teď to dobře ví. Stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen folkových Drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 45 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: Tantry dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou lásku.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zunou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zuna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní, já myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půl věnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ním mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Frýcek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores. Tak. To je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentu. Právě sestoupil katecheta fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku, a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká. My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět

0: už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se popratí, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se shromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mý číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: to mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
6: Od pumpu s nima!
8: Pitlové,
9: udavači!
10: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
11: Co ten poprask?
12: Jsou to špiclové.
10: Není pravda.
11: Tedy nejste, opravdu ne.
10: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
11: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusích rčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
11: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Čišníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pan, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
11: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
13: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
11: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
10: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
11: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit.

0: Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit. Hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
0: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
0: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
0: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
2: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
0: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
3: Winkle, Nathaniel Winkle.
0: Sportovec, pane?
3: Tak trochu, pane.
0: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
3: Teď právě ne.
0: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř. Báječný pes, cený pes, strašně.
1: To je prav zvláštní případ. Dovolíte, abych si to poznamenal?
0: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
4: Tapman, Tracy Tapman.
0: Jak vidím, zájem o dámy, co?
5: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
0: Prima děvče, pane.
4: Velice.
0: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
4: Byl jste ve Španělsku, pane?
0: Žil tam věčnost.
4: Mnoho úspěchů, pane?
0: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku, žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
4: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
0: Mrtva, pane, mrtva.
4: Oh.
0: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
4: A její otec?
0: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
2: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
0: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
5: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
3: Zůstanete tady, pane?
0: Tady? Já ne, ale vy byste měli dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
5: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a

0: poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
1: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
2: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem v hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
0: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
3: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
4: A byl bych rád viděl jeho psa.
2: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
5: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
6: Jednou přišel

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat, o splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. Linka zavináč rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, no. Manžel i děti, jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál, prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem jela taky místo, abych zůstala na té stopce stát, jo, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bártové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak ztrapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy. No.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila a teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. Příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný a vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře to na každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane,
1: na maják mě nepustili.
0: Já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vlezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mm-hmm. No a to se vám tak
1: slovo
0: zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste, to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane. Respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesně skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný
1: maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: Když byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Uhlířských Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott. Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, teď já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutý, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem dostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celé planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi ji pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podla volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce. Chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnilo, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážné stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufla řídit. Musel by se mnou někde, někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já si vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli Olomouc nějaká je, nevím.
0: Neznám, no. Ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí, no, možná, jo, to... Jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava
1: Špirky. Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To setka si upočívat, to je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme vybíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbirka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem to spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičku, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle, všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako v chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.

0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi. No, já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak, to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla asilího naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky skoro každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici v asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů, teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla. Vlastně teda ještě pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A my jsme prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství a prostě můj muž prostě byl tak, se to nepovedlo, takže to byl takový můj, ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Pstruhy jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju, dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano, s tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme 5 minut po půlnoci.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se. Dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Vajse z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které se splnily. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, o tom jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen, nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyjutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina. A vystupovali ve Vizovicích až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo... To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji, přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak ja vás chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, ktorý volal, že chcel do Talianska, tak a ja som mala strašnú túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže to... vidieť moře bylo to hlavní.
1: No víte co, ja som tam potom už chodila, lebo ja som robila na železnici a ja som tam už potom chodila hocikedy.
0: Do Itálie?
1: Áno.
0: No,
1: ja som tam mala totiž, strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel ako po vojne hned. A tam študoval za kňaza. A on tam potom bol ako ten kňaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Jako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: A ten devízový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevrátilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sa mi tam nechcelo, lebo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam ako, no ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani nejde tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snů bolo všelijakých takých dost, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešel ode mňa muž, strašne sem túžil, aby sa vrátil na spátky, ale to sa mi nepodarilo.
0: Mhm. Mário, tak i to jsou ty těžké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brát tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, jako duchny vola, kedy jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a ta starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejak, až potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem v Kopřivnici, jsem v Lázních Karlova Studánka. Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už to končí pomaličku. No tak v Lázních jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotně, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Poklad na Střevaném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, my chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov, ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník krásný a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Velikou, nebo myslím, že se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu do té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je to jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, no já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Já vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kde bychom, prosím, počkej, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem je samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně. Skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost, byl jsem na Potlachu v sobotu, Potlach to je setkání dramských osad a kamarádů Trumpu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, dramská osada zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň, u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schádli. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti tady byli překvapení, co tam dělám. Jako, takže jim řekli, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: Aline, my děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky noční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme tady přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tímu děkuju. No a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici. No, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne. To právě je mým budoucím snem. To bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má tu svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuji i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá. Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy.

0: Vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou, do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky, nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta Datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A Datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta Datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Propánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem podýmelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého náhle půl dál.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvínka a Máničku napsal rozverné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až...
2: Až ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp. Jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní. Proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. No nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majster, ten je těžký.
2: Jakej pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs.
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou na zpátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by to už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
3: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
4: No, místo tabule pařez.
3: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
4: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
3: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
4: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
3: Jak to?
4: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
3: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
4: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
3: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
3: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
4: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Voleď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
4: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
4: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
4: Nemáš, proč si nepřines, tati?
3: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
4: Ne.
2: Tak hádej.
4: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
3: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
4: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
4: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
4: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
3: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
3: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
4: Kam sem?
2: No sem.
4: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
3: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
4: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde. Jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává. Když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko. Jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát. To musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný.
3: Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek.
1: Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc,

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.